0: Dozněla mše H-moll Johanna Sebastiana Bacha v provedení vokálního souboru a barokního orchestru La Cetra se solisty Miriam Feuerzinger a Hanna Blažíková soprán, Carlos Mena kontratenor, Jakob Pilgram tenor a Tobias Berndt bas. Provedení řídil Andrea Marcon. Toto dílo zároveň ukončilo dnešní blok nahrávek hudby mistrů baroka a klasicismu, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Nemám rád pohřby. Je to jeden z rituálů, který se nám nepovedl. Na rozdíl od nevěsty v bílých šatech, cinkajících skleniček nebo důstojného univerzitního taláru, je obraz rakve na kolečkách mizející za vrzajícími železnými vraty panoptikálním teátrem, který místo tolik potřebné útěchy přináší jen trapnou hořkost. Na vesnicích si zachovali pohřby alespoň stopu původního smyslu. Je to kulturní událost, při níž se mohou předvést lepší šaty, pozůstalí se sejdou u společné tabule a vzájemně se utěšují mnohdy i velmi zábavnými vzpomínkami. To, co se odehrává v našich sofistikovaných obřadních síních, možná vyhovuje pokladnám soukromých pohřebních ústavů, ale nešťastným pozůstalým rozhodně nikoli. K pohřbům ovšem neodmyslitelně patří hudba. Celá řada muzikantů začínala svou kariéru v krematoriích. Úspěšní a žádaní bývají violončelisté, houslisté nebo celá smyčcová kvarteta. Tu a tam se chytí nějaký ten pěvec, větší krematorium uživí i varhaníka. Hrají se převážně pomalé věty, takže tito umělci jsou v nebezpečí, že jim zlenivějí prsty. Navíc mají z důvodu dosažení větší dojemnosti sklon k neúměrnému vibrátu. Na mnohých vesnicích se ovšem stále ještě konají smuteční průvody a k nim patří kapela hrající smuteční pochod. Tato forma se dostala i do koncertní hudby a dnes bychom se mohli po několika mistrovských pochodech poohlédnout. Začneme u Ference Lista. Jehož klavírní cyklus Pohřby je jak stvořený pro dnešní, tak trochu nekrofilní povídání.

přejdeme od líčení pohřební atmosféry ke skutečným pochodům. Když se Ludvíka van Beethovena v souvislosti s jeho eroikou ptali, jestli to nadšení pro Napoleona nebylo poněkud přehnané, upozorňoval, že tato symfonie má také smutečný pochod. A já dodávám, že to není jen tak nějaký pochod. Trvá skoro čtvrt hodiny a jeho půdorys je velmi komplikovaný a rozmáchlý. Najdeme v něm i grandiózní fugu. Mám dokonce dojem, že je to poprvé, co se ve smutečním pochodu objevuje onen příznačný rytmus, ono pam, pam, padam, které se pak stalo jakýmsi univerzálním hudebním symbolem tragična.

Vzpomínáte si na náš cyklus Hudební dějiny v kostkách? Jeho hlavní autor, pan profesor Bednář, mi při natáčení jednoho dílu vyprávěl, jak zažil kdesi v cizině pohřeb jednoho z členů českého emigrantského spolku. Řečník na pohřbu už ovládal češtinu jen z části a zapomněl slovo neboštík. Nebohého zesnulého proto nazýval mrtvíkem. Nakonec proč ne? My Češi máme společně s Angličany smysl pro zdravý černý humor a to nám slouží ke cti. Třeba Němci touto předností neoplývají a na jejich smutečných pochodech je to slyšet. Ve smutečním průvodu z opery Richarda Wagnera Soumrak bohů tryskají slzy po hektolitrech. Ta pompéznost nám může být trochu nepříjemná, ale nezapomeňme, že tu jde především o velké divadlo, mistrně útočící na všechny naše smysly.

Gustav Mahler je autorem, který teď prožívá konjunkturu. Jeho symfonie se natáčejí v celých kompletech a jeho písně patří ke kmenovému repertoáru nejlepších světových pěvců. Některé jeho symfonie jsou však skutečně tvrdým oříškem, a to jak pro pořadatele, tak posluchače, zejména díky své délce. Publikum masírované od rána do večera prajednoduchými tříminutovými popěvky na třech akordech se sotva vyrovná s několikahodinovými hudebními kolosy plnými filozofie a spočívající na nevypočítatelných formálních půdorysech. Ale některé z Mahlerových symfonií prostě nemohou nezaujmout. Přinejmenším první, čtvrtá a pátá symfonie chytne snad každého, včetně milovníků smutečných pochodů, pokud mezi námi takoví podivíni vůbec existují. Pátá symfonie Gustava Mahlera začíná velkolepým smutečným pochodem, který už není tak německy teatrální jako u Wagnera, nýbrž židovsky introvertní a při vší barvitosti do sebe uzavřený.

Smutečných pochodů jsou ve světové literatuře desítky a do tohoto pořadu se nám nevejde ani zdaleka reprezentativní vzorek. Pozoruhodné je, že se tak černá tématika dostala i do pedagogicky orientovaných skladeb. Čajkovský má ve svém albu pro mládež dvě skladbičky, ta první se jmenuje Panenka stůně, ta druhá Panenčin pohřeb. No, tohle depresivní dílko asi nepustíme, ale mohli bychom zabrousit do nějaké povzbudivější sféry, třeba do politiky. I bolševičtí pohlaváři byli obyčejnými lidmi a tudíž se jim muselo tu a tam zahrát i na poslední cestě. Z toho důvodu vznikly takové výtvory jako třeba Pochod padlých revolucionářů.

Pamětníci vyprávějí velmi zajímavé příběhy z této doby. Slyšel jsem, jak na pohřbu jakéhosi vysokého komunistického funkcionáře pronesl řečník smuteční řeč a v jejím závěru se obrátil k rakvi, aby se s neboštíkem rozloučil. Poklonil se a řekl: soudruhu Nováku, a teď strnul. Kdyby řekl naschledanou, mohl by si to někdo vysvětlit jako projev víry v posmrtný život. S Bohem bylo zcela vyloučeno. A tak řekl: soudruhu Nováku, buď zdráv. Tato doba už je naštěstí pod drnem. Ale jeden politicky zabarvený smuteční pochod si můžeme pustit, byť tak říkajíc z opačné strany barikády. Soudobý český skladatel Marek Kopelent včlenil do své symfonie obraz pohřbu českého filozofa Jana Patočky. Tehdejší režim, který Patočku nenáviděl, poslal na pohřeb patrolu estébáků na motorkách, kteří měli za úkol řevem motorů narušit průběh obřadu. Marek Kopelent celý průběh této apokalyptické scény zachytil ve své hudbě. Ze zvukové plochy postavené na tónové řadě odvozené z data 21.8.1968 se vynořuje dechovkový smuteční pochod atakovaný vulgárním řevem estébáckých motocyklů.

O hudbě se říká, že dokáže být utěšitelkou. Nevím, kde jinde by měla větší možnost prokázat tuto svou schopnost, než při rozloučení se zesnulým člověkem. Dnes jsme ovšem poslouchali spíše skladby tragické, takové, v nichž se pomocí citací smutečných pochodů líčí bolest nad ztrátou lidského života. Odkloňme se na závěr od vymezeného tématu a poslechněme si hudbu, která svou utěšitelskou funkci na 100% plní. Nebude to ovšem smutečný pochod, ale moteto Johanna Sebastiana Bacha. Je myšleno jako modlitba provázející duši zesnulého na cestě k pravdě a svobodě.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikolaje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

Obchvatný je svět písní France Schuberta a vůbec celé jeho tvorby. Člověk si vždycky musí položit otázku, jak by se asi jeho originální hudební jazyk a kompoziční mistrovství vyvíjeli dále, kdyby Schubert nezemřel v 31 letech. Kdyby ale v historii ani v hudební neplatí, takže můžeme jen žasnout nad tím, co stihl dokončit. Třeba Pstruha, slavnou píseň a na základě jejího úspěchu pak i kvintet s variacemi na Pstruha ve čtvrté větě. Nám tu známou Schubertovu píseň na Schubartův text o lapené rybce zaspívá Bryn Terwel za klavírního doprovodu Malcolma Martinova.

Chačaturianův šavlový tanec je z roku 1940 a vychází z arménského folklóru. Je součástí posledního dějství baletu Gajané. Aram Chačaturian šavlový tanec hraje Kirovův orchestr, řídí Valerij Gergiev.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

Maren Maré byl synem ševce. Na violu da gamba se u slavného Saint-Colomba prý naučil hrát tak rychle, že mu učitel po 6 měsících řekl, že už ho nemá co naučit. Hrál pak v orchestru pařížské opery a jeho věhlas stoupal. Nejprve jako oslnivého virtuóza, posléze i skladatele. A právě jako skladatele si Maréze připomeneme i teď skladbou Le Fête Champêtre, venkovská slavnost, pro housle, violu da gamba a čembalo. Zahraje nám trio Sonnerie.

Jméno Leroy Anderson je vepsáno zlatým písmem do americké hudební tvorby. Narodil se v roce 1908, vystudoval Harvard, hovořil plynně 9 jazyky, ale nejvíc proslul svými kouzelnými orchestrálními skladbičkami, které v Americe 40. a 50. let a posléze po celém světě popularizoval třeba známý Boston Pops Orchestra. Některé byly tak oblíbené, že se staly znělkami různých televizních pořadů či seriálů, například takové půvabné pizzicato pro orchestr Plink Plink Plank otevíralo od roku 1952 po 11 let americkou televizní show I've Got a Secret. Nám tu slavnou Andersonovu drobničku hraje BBC Concert Orchestra a diriguje Leonard Slatkin.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Johann Baptist Kramer se narodil v Německu, ale většinu života prožil v Anglii, kde kromě úspěšné pianistické a skladatelské kariéry založil hudební vydavatelství a vyráběl klavíry. Ke Kramerovi patří ze všech nástrojů nejvíc právě klavír, pro nějž napsal mimo jiné množství etýd. Ty jsou ovšem nejen cvičením klavírní techniky, jsou to rozkošné a hudebně zajímavé miniatury. Petr Jiříkovský teď zahraje etýdu číslo 1 C-dur.

Introdukce je úvodní hudba, která ve skladbě obvykle připravuje nástup hlavního tématu. Neočekáváme od ní, že by

přinášela materiál, se kterým se bude dále pracovat. Navozuje atmosféru a pocit očekávání. Existují ale výjimečné případy, jako Čajkovského klavírní koncert bémol, kde introdukce obsahuje myšlenku, která se stane nejslavnější částí celé skladby. Ludwig van Beethoven, Coriolan, předehra k tragédii Heinricha Josefa Kolína, Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: A teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě. Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum zpívá Virgil Hartinger a ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Málo který trumpetista si ve své kariéře aspoň jednou nezahraje trubkový koncert S-dur, který Josef Haydn napsal pro slavného vídeňského trubkového virtuóza a svého mnohaletého přítele Antona Weidingera. A málo který milovník zvuku trubky ten slavný koncert nezná. Minimálně finální větu, rondo, jehož stále se vracející téma po poslechu jen tak snadno nedostanete z hlavy. Hraje švédský mistr trubky Håkan Hardenberger a s ním Akademie svatého Martina v Polích.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Několik let i v Praze, tehdy Rudolfínské, působil skladatel francouzského původu Jacob Reynard, hudebník ve službách habsburských panovníků 16. století. Byl to obratný komponista, který dokázal uchvátit svými duchovními skladbami v latině, ale také napsal množství latinských a německých písní, z nichž některé byly dokonce mírně erotické. Stejně jako většina skladatelů té doby, i Reynard navštívil Itálii, z níž si přivezl vztah k její hudbě i jazyku a inspiraci pro svou tvorbu. Toto je Reynardova italská píseň Chi mi consolera, kdo mě utěší. Zpívá ve Vídni založený pětičlenný mužský ansámbl Cinquecento.

Wolfgang Amadeus Mozart, první věta ze symfonie číslo 28 C-dur, Kechlův seznam 200. The English Concert řídí Trevor Pinnock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Excentrický francouzský skladatel a klavírista Erik Satie v mládí zkomponoval tři krátké, leč působivé kusy pro klavír s nenapodobitelným kouzlem a nazval je gymnopédie. Sám přesnou definici toho slova nenabídl. Existuje už ale v Rousseauově hudebním lexikonu, kde je gymnopédie popsána jako píseň nebo zpěv, při němž mladé řecké dívky antického města Lacedemonu tančily nahé. Víme, že když se majitel jednoho pařížského kabaretu ptal 22-letého Satieho, čím je, řekl gymnopedistou. V každém případě platí-li to, že se těmi skladbičkami chtěl odstřihnout od tehdy tradiční salonní hudební produkce 80. respektive 90. let 19. století, gymnopediemi se to jednoznačně povedlo. Dnes se o ní hovoří spíš jako o předchůdkyních moderní ambientní hudby. Krátké, něžné, harmonicky bohaté a občas i neukotvené. Gymnopédie číslo 2 hraje Aldo Ciccolini.

Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Byla to stanice D-dur, která v roce 2006 iniciovala natočení přeslavné šestice braniborských koncertů Johanna Sebastiana Bacha ve výtečné interpretaci Marka Štrincla a jeho souboru Muzika Florea. Mimochodem jde o první českou nahrávku na autentické nástroje. Dodnes ji nabízíme ke stažení a že je oč stát, posuďte sami na finální větě druhého koncertu F-dur s úchvatným partem trubky, od níž slavný fanfárový motiv přebere hoboj, pak housle a flétna, vše v dokonalém Bachově řádu, ovšem s dechberoucí energií a neskonalou líbezností pro posluchače. Finální věta z druhého braniborského koncertu Johanna Sebastiana Bacha. Muzika Florea, Marek Štrincl.

Druhá opera Dmitrije Šostakoviče stojí na krutém příběhu o ženě, která zavraždila svého manžela Itchána. Šostakovič pro Kateřinu Izmajlovnu, tedy Lady Macbeth mcenského újezdu, jak zní titul opery, složil vynikající hudbu, mísící prvky tragédie, komedie i satiry. Dramatické napětí je neustále stupňováno. Erotické výjevy šokovaly mnohé, včetně Prokofieva, a to je co říct. My si poslechneme árii titulní postavy ze čtvrtého závěrečného dějství. To už Kateřina žije ve vyhnanství na Sibiři a tragédiím ještě není konec. Ještě jedna vražda ze žárlivosti a pak sebevražda. Předtím tato finální árie Lady Macbeth mcenského újezdu. Galina Višněvská, Londýnský symfonický orchestr, Mstislav Rostropovič. Nahrávka vznikla roku 1972, ještě za života skladatele.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za nějž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires.
1: Zveme vás k nahlédnutí do opery barokního benátského mistra Benedetta Marcella, který ale nebyl jen zajímavým skladatelem. Věnoval se také právu a politice, v níž dosáhl pozoruhodných úspěchů. Byl například členem benátské vlády, nazývané Serenissima, a později se stal guvernérem na území dnešního Chorvatska. Komponoval asi do svých 40 let. K nejslavnějším dílům s Benedettem Marcellem spojovaným patří jeho zhudebnění biblických žalmů. Ale my, jak už řečeno, necháme znít hudbu jeho opery Ariana z roku 1727. Překrásnou árii Ariany zaspívá výtečná francouzská koloraturní sopranistka Patricia Petitbon, kterou doprovází benátský barokní orchestr s Andreou Marconem.

Fuga je nejdůmyslnější polyfonní hudební forma. Současně zní několik samostatných hlasů, z nichž každý má svou melodickou logiku. Hlasy se vzájemně přetahují o jedno hudební téma. To nejprve zazní samostatně v prvním hlase, pak ho převezme další hlas a ten první ho doprovází. Celkem ty hlasy bývají 4, někdy 5, a téma přechází mezi nimi. Fuga dozrála v baroku, od té doby nikdy z hudebního vývoje nezmizela. Antonín Reicha, Fuga číslo 5 na téma Johanna Sebastiana Bacha z opusu 36. Hraje Milan Langer.

Jan Václav Hugo Voříšek, Líbe, píseň pro soprán a kladívkový klavír. Zpívá Martina Janková, hraje Barbara Maria Willi.

Johann Bernhard Bach byl bratranec Johanna Sebastiana Bacha a napsal také několik orchestrálních svit jako jeho bratranec. Tato je v tónině E-moll a zahrajeme si z ní předehru.

Jeden kritik kdysi napsal, že těch sedm klavírních humoresek je zřejmě nejslavnější cyklus klavírních maličkostí po Beethovenově Bagatele pro Elišku. Řeč je samozřejmě o světově proslulých humoreskách Antonína Dvořáka, které psal ve svém americkém období, leč doma, na své milované Vysoké u Příbrami, o prázdninách roku 1894. Když se pak hovoří v jednotném čísle o Dvořákově humoresce, všichni vědí, o které je řeč. O té jejíž genialita uchvacuje dodnes. Říká se, že i George Gershwin se rozhodl pro hudbu poté, co slyšel kohosi v okně hrát na housle tuto humoresku. Jednu z nejznámějších a nejupravovanějších melodií na světě. Humoreska číslo 7, Gesdur Antonína Dvořáka. Česká filharmonie a Václav Smetáček.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Felix Mendelssohn Bartholdy a jeho tři sborové skladby určené pro zpívání víceméně z listu při nedělních procházkách. Zpívá Netherlands Chamber Choir.

V roce 1995 zaznamenalo velký úspěch u barokní hudby milovného publika album londýnského souboru City of London Baroque Sinfonia a čembalisty a dirigenta Nicolase Kremera, kteří společně nahráli Vivaldiho dvojkoncerty pro dechové nástroje. Jsou zde koncerty pro dvě flétny, pro dva lesní rohy, pro dvě trubky, pro hoboj a fagot a také překrásný koncert pro dvě dvojice dechů, dva hoboje, dva klarinety, smyčce a basso continuo C-dur. Třetí věta v podání britských interpretů se slyšitelnou radostí ze hry a z půvabné hudby Antonia Vivaldiho.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Otevřeme nyní písňový cyklus významného anglického skladatele 20. století Benjamina Britna, který svou serenádu určil tenoru, lesnímu rohu a smyčcovému orchestru. Britten cyklus 6 písní s instrumentálním prologem a epilogem komponoval ve válečném roce 1943, a to na texty anglických básníků se spojujícím motivem noci. Při premiéře zpíval sólový part Britnův celoživotní partner, tenorista Peter Pierce. Několikrát se také společně podíleli na nahrávce serenády. My si poslechneme její 6. část, hymnus k bohyni Diane, na text básníka počátku 17. století Bena Johnsona. Zpívá Philip Langridge, hraje anglický komorní orchestr.

Ponechme stranou fakt, že první Beethovenův klavírní koncert byl vlastně zkomponován až jako druhý v pořadí, ovšem jako první byl vydán tiskem. Pro nás je zajímavý zejména fakt, že klavírní koncert C-dur měl velmi pravděpodobně světovou premiéru u nás v Praze. Sám velký, tehdy ještě tedy dost mladý, 27-letý Ludwig van Beethoven ho hrál na jednom ze svých vystoupení v Konviktu. A ohlasy hudební Prahy, stále ještě opojené Mozartem, prý byly mladému skladateli velmi příznivé. Finální větu, půvabné rondo, v jehož střední části jeden francouzský muzikolog nachází dokonce rytmus samby, nám teď zahraje vynikající čínský pianista Lang Lang s orchestrem de Paris a pod taktovkou Christopha Eschenbacha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Bedřich Smetana, předehra k opeře Prodaná nevěsta. Českou filharmonii řídí Zdeněk Košler.

Pravděpodobně nejznámějším skladatelským jménem, doslova pojmem celé pozdní renesance, hlavně druhé půle 16. století, je jméno Giovanni Pierluigi da Palestrina. Mistr kontrapunktu, jehož umění bylo pokládáno za vzor ryzího kompozičního mistrovství, se převážně věnoval duchovní hudbě, napsal ale také desítky světských madrigalů. Většinu svého života spojil s Římem, kde působil u kapely Giulii v druhém sboru při Sixtínské kapli, anebo také v Lateránské bazilice. Nyní z pera Palestrini moteto pro smíšený sbor a kapela Laudate Dominum Omnes Gentes, oslavujte pána všechny národy. Palestrinovi tóny a hlasy zpěváků z Regensburského domu.

0: Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Možná nejslavnější kus Roberta Schumana najdeme ve zdánlivě nenápadném klavírním cyklu Dětské scény. Pod číslem 7 se ovšem skrývá snění, Träumerei, které existuje v tisícovkách verzí pro nejrůznější instrumentální a vokální provedení a pro mnohé jde o esenci či synonymum hudebního romantismu. V té nejčistší původní podobě pro solový klavír teď Schumanovo snění hraje Josef Hála.

Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Někdy v 80. letech 18. století se Mozart seznámil s klarinetovým virtuózem a známým nástrojařem Antonem Stadlerem a velmi rychle se spřátelili. Ostatně důkazem Mozartovy přízně k interpretovi je i několik skladeb. Kegelštatské trio, klarinetový kvintet A-dur a především klarinetový koncert A-dur, řazený k nejlepším dílům klarinetového repertoáru, v němž Mozart využil všechny možnosti tehdy nově vynalezeného nástroje. Je to jedno z Mozartových posledních děl a vídeňská premiéra koncertu za Mozartova řízení byla jeho posledním veřejným vystoupením. Do koncertu nahlédneme s britským klarinetistou Anthonym Payem a Akademii staré hudby již vede Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Před námi je pár minut s duchovní hudbou starého blámského mistra Orlanda de Lasso, který patřil k nejznámějším skladatelům 16. století. Jeho díla nalézáme po staletích v knihovnách, v starých tiscích i četných opisech po celé Evropě, od severu po jih. Lasso se věnoval všem tehdejším formám hudby, světské i duchovní, a právě z této oblasti je i moteto Tristis est anima mea, v němž Orlando de Lasso zhudebňuje jedna z posledních slov Krista v Getsemanské zahradě. Smutná je duše má k smrti, zůstaňte zde a bděte se mnou. Zpívá nizozemský komorní sbor.

Johann Josef Fuchs, Žiga, což je druhá část ze serenády pro dva hoboje, fagot, dvě klariny, dvoje housle, violu a basso continuo. Concertus musicus Wien řídí Nikolaus Harnoncourt.

Nikolaj Rimský-Korsakov byl jedním z členů mocné hrstky, skupiny pěti ruských skladatelů, kteří měli jasný cíl – rozvinout autentickou ruskou hudbu, stavět na folklóru, lidových melodiích a z nich čerpat pro vlastní kompozice. Korsakov toto vše ctil a navíc byl fenomenálním instrumentátorem. Jeho zacházení se zvukem je brilantní a mladí studenti skladby je dodnes studují. A to byl prosím Korsakov původně námořníkem a v hudbě autodidaktem. Napsal asi 130 děl, mezi nimi 15 oper na ruská národní témata. A v jedné z nich, v pohádce o caru Saltánovi, najdeme přeslavné orchestrální interludium. Mimořádně náročný 3-minutový běh rychlých šestnáctin v chromatických postupech klade na interprety opravdu značné nároky, ale výsledek stojí za to. Jistě už víte, o kterém slavném kusu dnes často efektním koncertním přídavku je řeč. Takto hudebně vykreslil Nikolaj Rimský-Korsakov zběsilý a tak trochu chaotický let čmeláka. Filharmonia Orchestra, Vladimír Aškenázy.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Pro hudbu se prý rozhodl poté, co slyšel Dvořákovu humoresku. Pracoval v hudebním vydavatelství, pak začal sklízet první úspěchy s vlastními písněmi a po premiéře Rapsodie v modrém se v 26 stal jedním z nejslavnějších amerických skladatelů prvních desetiletí 20. století. George Gershwin, mimořádně nadaný melodik, který propojil klasickou hudbu s jazzem a kromě stovek písní napsal i několik velmi zajímavých koncertních děl, včetně klavírního koncertu. Ten si mimochodem objednal dirigent Damrosch bezprostředně poté, co slyšel Rapsodii v modrém. Gershwin tentokrát, na rozdíl od Rapsodie, celý třívětý koncert instrumentoval sám. Vlivy jazzu, ragtimeu, blues jsou nepřeslechnutelné a entuziasmus třetí živé věty nakažlivý. Po premiéře v roce 1925 označil Stravinský dílo za geniální, Prokofiev za amatérské. Třetí větu Gershwinova koncertu pro klavír hrají Stanislav Knorr a Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK za řízení Václava Neumanna.

Josef Haydn, árie z opery L'Isolda di Zabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Scherzo je skladba v rychlém třídobém metru a nejčastěji tvoří druhou nebo třetí větu symfonie, v níž počínaje Beethovenovými symfoniemi nahradilo pomalejší menuet. Scherzo mívá žertovný charakter a jeho prostřední pomalejší část se nazývá trio. Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítám vás při poslechu stanice D-dur. Moje jméno je Krištof Spirit a budu vaším průvodcem ve světě klasické hudby v následujících 4 hodinách. Dnes vybírám díla například Georga Filipa Telemana, Wolfganga Amadea Mozarta, Maxe Regra, Antonína Dvořáka, France Danciho, Marina Maréze, France Schuberta nebo Vítězslava Nováka. Nejprve míříme za souborem Akademie staré hudby Berlín, který usiluje o autentickou interpretaci děl 18. století. Zároveň se nebojí takzvaných hypotetických variant různých děl. V jejich podání známe například Bachovou slavnou flétnovou svitu H-moll v houslové verzi. Nebo následující koncert pro troje housle F-dur Georga Filipa Telemana v úpravě pro mandolínu, cymbál a harfu.

Koncert pro troje housle, smyčce a basso continuo F-dur Georga Filipa Telemana v úpravě pro mandolínu, cymbál a harfu dohrála Akademie staré hudby Berlín. Rok 1786 se v životě Wolfganga Amadea Mozarta jeví jako jeden z nejšťastnějších v jeho životě. Z kraje roku dokončil operu Figarova svatba, která znamenala úspěch, a v Praze vedla k objednávce další opery. V březnu toho roku zkomponoval Mozart dva klavírní koncerty. První z nich, koncert číslo 23 A-dur, zahrají Maxim Jemeljaničev a orchestr Il Pomodoro.

0: Tak to byl koncert pro klavír a orchestr číslo 23 A-dur Wolfganga Amadea Mozarta. Hráli Maxim Jemeljaničev a orchestr Il Pomodoro.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Skladatelský odkaz německého pozdního romantika Maxe Regra není snadné zařadit. Jako jeden z prvních autorů systematicky čerpal inspiraci z děl svých předchůdců, zejména z děl Johanna Sebastiana Bacha, a vytvořil si tak zcela osobitý a nezaměnitelný styl. Uslyšíme svitu ve starém slohu pro orchestr opus 93. Hraje Norrköping Symphony Orchestra. Řídí Leif Segerstam.

Dozněla svita ve starém slohu pro orchestr opus 93 Maxe Regra. Norrköping Symphony Orchestra řídil Leif Segerstam. V čase se teď posuneme zpět jen o nějakých 30 let, konkrétně míříme do 70. let 19. století. Klavírní trio číslo 2 G-moll zkomponoval Antonín Dvořák za pouhých 17 lednových dnů roku 1876. Vyznačuje se melancholickou náladou a pro Dvořáka netypickou tematickou úsporností. Hraje The Florestan Trio.

0: The Florestan Trio dohrálo klavírní trio číslo 2 G-moll Antonína Dvořáka.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Na stanici D-dur se teď vracíme do Německa, ovšem na přelom 18. a 19. století. Velmi bohatý hudební odkaz po sobě zanechal violončelista, skladatel a kapelník Franz Danzi. Zejména v oblasti komorní nebo koncertantní hudby. Budeme poslouchat symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur. Hrají Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum.

Poslouchali jsme symfonii koncertante pro flétnu, klarinet a orchestr B-dur France Danciho. Hráli Robert Dohn, Dieter Klecker a soubor Consortium Classicum. Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur, jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Za další hudbou míříme do Francie 17. století. Čeká nás návštěva u virtuóza na violu da gamba Marina Maréze, který působil na dvoře krále Ludvíka XIV. Svitu pro violu da gamba a basso continuo číslo 2 A dur zahrají François Joubert Caillet a soubor La Chéronne.

0: Svitu pro violu da gamba a basso continuo číslo 2 A dur Marina Marese dohráli François Joubert Caillet a soubor Lacheron.
1: Český rozhlas D dur.
0: Za jistý kompoziční vrchol France Schuberta lze považovat jeho poslední dvě mše, Asdur a Esdur. Od jeho raných čtyř mší se tato díla výrazně liší, zejména délkou, pokrokovou harmonií a také výraznou prací s textem. Skladatel neváhal některé pasáže ordinária vynechat nebo změnit slovosled. Na mši Asdur pracoval Schubert s přestávkami několik let. Definitivní verze je z roku 1826.

Dozněla mše pro sóla, smíšený sbor a orchestr číslo 5 a zdur France Schuberta. Zpívali Soile Isokoski, Monika Grob, Markus Ullmann, Juha Kotilainen a sbor Petera Schreiera. Hrála Tapiola Sinfonieta, řídil Peter Schreier.

Mezi nejčastěji uváděné skladby Vítězslava Nováka patří bezesporu Slovácká svita, ve které zachycuje své zážitky z putování po Horňácku. Je doloženo, že navštívil Strážnici, Javorník i Velkou nad Věličkou a zde si zaznamenal nápěvy či písně, které slyšel na polích nebo v hospodách. Pražskou komorní filharmonii řídí Jiří Bělohlávek.

To byla slovácká svita Vítězslava Nováka. Pražskou komorní filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur jsem vybral jednu z menších sborových kompozic Johannesa Brahmse. Píseň osudu začal komponovat Brahms během letní návštěvy svého dobrého přítele Alberta Dietricha ve Wilhelmshavenu v roce 1868. V jeho knihovně objevil Hyperionův píseň osudu, slavnou báseň Friedricha Hölderlina, a okamžitě začal skicovat nové dílo. Přibližně 16-minutová skladba pro smíšený sbor a orchestr bývá někdy označována jako malé rekviem.

Dozněla Píseň osudu, dílo 54. Johannesa Brahmse. Zpíval berlínský sbor Ernsta Zenfa, hráli berlínští filharmonikové, řídil Claudio Abbado. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Stanice, která vysílá klasickou hudbu v digitální kvalitě 24 hodin denně. Od mikrofonu se loučí Krištof Spirit.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení a milí posluchači, vítejte při poslechu stanice D-dur. Vaším průvodcem ve světě klasické hudby po následující 4 hodiny bude Krištof Spirit. Pro dnešní vysílání jsem vybral díla například Johanna Sebastiana Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha, Cezara Franka, Maurice Ravela, Georga Filipa Telemana, Ralfa Vaughana Williamse, France Lista, Antona Brucknera nebo také Maura Giulianiho. Nejprve míříme do rodiny Bachů. Nejslavnějším členem rozvětveného rodu je pochopitelně Johann Sebastian Bach. Braniborský koncert číslo 4 G-dur pro housle, dvě flétny, smyčce a basso continuo zahrají Isabel Faust na housle, Christoph Hundkeburg a Xenia Leffler na flétny a Akademie staré hudby Berlín.

Braniborský koncert číslo 4 G dur pro housle, dvě flétny, smyčce a basso continuo Johanna Sebastiana Bacha dohráli Isabel Faust na housle, Christoph Hundgeburt a Xenia Leffler na flétny a Akademie staré hudby Berlín. U rodu Bachů ještě setrváme. Následovat bude hudba Karla Filipa Emanuela Bacha, druhého nejstaršího syna Johanna Sebastiana Bacha a jeho první ženy Marie Barbary. Koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha zahrají Hans-Peter Westermann a Freiburský barokní orchestr.

0: Koncert pro hoboj, smyčce a basso continuo S-dur Karla Filipa Emanuela Bacha dohráli Hans-Peter Westermann a Freiburský barokní orchestr. Řídil Thomas Henkelbrock.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Tři chorály pro varhany jsou poslední dokončenou skladbou a zároveň mistrovským skladatelským odkazem Cezara Franka. Název chorál neodkazuje na žádnou chorální melodii, ale představuje typ rapsodické formy. Chorál číslo 2 H-moll nám zahraje americký varhaník James Kibbie.

Poslouchali jsme chorál pro varhany číslo 2 H-moll Césara Franka v podání Jamese Kibbyho. Ve Francii se trváme. Následující španělská rapsodie je jen o 18 let mladší než předchozí Frankův chorál. Maurice Ravel španělskou rapsodii dokončil v roce 1908 a je jednou z prvních významných kompozic svého autora. Zaznamenala nebývalý úspěch u publika a rychle se rozšířila na evropská pódia. Londýnský symfonický orchestr řídí André Previn.

Tak to byla španělská rapsodie Maurice Ravela. Londýnský symfonický orchestr řídil André Previn. Na stanici D-dur se teď vracíme do barokní éry a opět do severního Německa. Nejslavnějším autorem v této době byl Georg Philipp Telemann. Jeho skladatelský odkaz čítá přes 3000 děl všech možných forem. Jen orchestrálních svit zkomponoval více jak 100. Svitu pro tři hoboje, smyčce a basso continuo D-dur nám zahraje soubor Zefiro, řídí Alfredo Bernardini.

0: Italský soubor Zefiro dohrál svitu pro tři hoboje, smyčce a basso continuo D-dur Georga Filipa Telemana. Řídil Alfredo Bernardini.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Vážení přátelé, stále je s vámi stanice D-dur. Jejím vysíláním vás provází Krištof Spirit. Míříme teď do Anglie za skladatelem Ralphem Vaughanem Williamsem. Je uznáván zejména jako symfonik, my si ale poslechneme písňový cyklus Písně z cest na básně Roberta Louise Stevensona. Cyklus představuje skladatelův první velký vstup do světa koncertních písní. Zpívá baritonista Thomas Allen, hraje symfonický orchestr města Birmingham, řídí Simon Rattle.

Poslouchali jsme písně z cest Ralpha Vaughana Williamse. Texty písní skladatel vybral ze stejnojmenné sbírky básní Roberta Louise Stevensona. Zpíval baritonista Thomas Allen. Symfonický orchestr města Birmingham řídil Simon Rattle. Celkem 19 maďarských rapsodií pro klavír zkomponoval v mládí Ferenc Liszt. Byly to velmi populární kusy a skladatel byl často dotazován, zda by je upravil do orchestrální nebo koncertantní podoby. Uslyšíme rapsodii číslo 14 F-moll, kterou Liszt upravil pro klavír a orchestr a pod novým názvem Fantazie na maďarské lidové melodie poprvé představil v roce 1853. Hrají Jorge Bolet a Londýnský symfonický orchestr. Řídí Ivan Fischer.

Těně sehrál klíčovou roli v dějinách hudby. V roce 1723 vyhrál konkurs na místo kantora v Lipsku, které ale následně odmítl, neboť mu jeho zaměstnavatel, hesensko-darmštatský landkrabě Ernst Ludwig, zvýšil plat a tím uvolnil místo kantora pro Johanna Sebastiana Bacha. Z Graupnerova díla uslyšíme overtýru pro dva lesní rohy, smyčce a basson continuo G-dur.

0: Dozněla overtyra pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo G-dur Christopha Graupnera. Soubor Das kleine Konzert řídil Hermann Max.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Nyní nás čeká pravděpodobně nejpopulárnější symfonie rakouského romantika Antona Brucknera, symfonie číslo 4 S-dur, nazývaná Romantická. Je známo, že Bruckner většinu svých symfonií podrobil četným revizím a nejinak je tomu i u této symfonie. Budeme poslouchat méně často uváděnou druhou verzi díla z roku 1880. Londýnský symfonický orchestr řídí Simon Rattle.

Londýnský symfonický orchestr s dirigentem Simonem Rattlem dohrál symfonii číslo 4 S-dur, romantickou, Antora Brucknera. Na závěr tohoto vysílacího bloku stanice D-dur ještě komorní hudba z pera Maura Giulianiho, italského kytarového virtuóza přelomu 18. a 19. století. Uslyšíme jeho velkou sonátu pro flétnu a kytaru opus 85 z roku 1817. Hrají Jan Riedelbauch na flétnu a Miloslav Klaus na kytaru.

To byla velká sonáta pro flétnu a kytaru opus 85 Maura Giulianiho. Hráli Jan Riedelbauch na flétnu a Miloslav Klaus na kytaru. A tím uzavíráme tento vysílací blok stanice D-dur. Připravil a uváděl Krištof Spirit.

Legendární hudební ikona Diana Ross. Poprvé v České republice. Turné Diana in Motion. Hudební událost léta. 29. července. Amfiteátr Lochotín, Plzeň. Diana Ross. Vstupenky, Ticketmaster, Ticketportál a Plzeňská vstupenka. 29. července. Amfiteátr Plzeň.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Jean-Baptiste Lully, předehra ke komedii Měšťák šlechticem, hraje London Oboy Band, čili je to úprava pro hoboje. Řídí Paul Goodwin.

ze sešitu 4 písní beze slov Felixa Mendelssohna Bartholdyho nám zahraje Walter Gieseking, píseň beze slov číslo 2.

Béla Bartók, koncert pro orchestr a jeho čtvrtá věta Intermezzo Interrotto. Českou filharmonii řídí Karel Ančerl.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.
0: Wolfgang Amadeus Mozart, árie Fernanda z prvního dějství opery Così fan tutte. Zpívá Alfredo Kraus, londýnský filharmonický orchestr řídí Karl Böhm.

Hector Berlioz a použil ve své programní fantastické symfonii, kde idée fix symbolizuje dívku, která se objevuje v průběhu díla v různých rolích. Hector Berlioz, druhá část z fantastické symfonie na plese, orchestr revoluční a romantický řídí sir John Eliot Gardiner.

Otevíráme přeslavné a mohutné vánoční oratorium Johanna Sebastiana Bacha. Kdyby se všech šest částí pro jednotlivé svátky vánočního období, připravené Bachem pro Vánoce roku 1734 a 5, provedly za sebou, trval by takový koncert bezmála 3 hodiny. My si teď dopřejeme jen několik minut, a sice z 5. části vánočního oratoria, připsané Bachem první neděli po novém roce. Mimo jiné je zde působivý tercet Ach, wann wird die Zeit erscheinen? Ach, kdy přijde ten čas, kdy přijde útěcha věřících? Zpívají a hrají členové Staatskapelle Dresden, řídí Petr Schreier.

Jednou z nejslavnějších skladeb známého amerického autora 20. století Samuela Barbera je jeho působivé Adagio pro smyčce z roku 1938. Hluboce kontemplativní a jakoby melancholický nádech díla, narůstající zvuk ke gradaci a následnému stišení, impresivní harmonizace, to vše z něj dělá nejhranější Barberovu partituru. A snad proto se skladatel v roce 1967 rozhodl dát Adagiu i vokální podobu. Přepracoval Adagio do Agnus Dei, zpěvu Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. A výsledek je opět imponující. Poslechněte si v podání Pražského filharmonického sboru, vedeného Pavlem Kýnem.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Když před pár lety americká klavíristka Elizabeth Joy Rowe natočila komplet nocturen irského skladatele a klavírního virtuóza konce 18. a první půle 19. století Johna Fielda, psali o tom americké recenze toliko v superlativech. My si bravuru této pianistky vychutnáme v posledním 18. Fieldově nocturnu F-dur. Elizabeth Joy Rowe.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 14 cis-moll, zvaná Měsíční svit. První věta hraje Vladimír Horovic.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8. Poslední z lyrických tragédií, které velký Jean-Baptiste Lully složil se svým dlouholetým spolupracovníkem, libretistou Kinoltem, je Armida. Pánové nesmírně úspěšně spolupracovali 14 let. V roce 1686 odešel libretista na odpočinek, Lily napsal ještě dvě opery a následující rok zemřel. A to jako největší a nejmocnější skladatel Francie, který udával tón snad ve všech oborech. Jehož opery byly pro francouzské autory vzorem ještě půl století po jeho smrti. V Armidě je zpracován oblíbený námět Tasova Osvobozeného Jeruzaléma, v něm se čarodějka Armida zamiluje do svého úhlavního nepřítele Renauda ve chvíli, kdy Renaud spí. Lily a Kenaud přenesli veškerý svůj zájem na titulní postavu Armidy, ale my si poslechneme Renaudovu árii, v níž rytíř obdivuje krásy okolní krajiny, pokládá se do trávy a usíná a děj pomalu spěje k příchodu Armidy. Zatím tedy Renaud, rozhlížející se po příjemné krajině kolem, kontratenorista Howard Crook, La Chapelle Royale a Philippe Reveche.

Tak a teď si poslechneme, proč se jedné z londýnských symfonií Josefa Haydna, totiž symfonii číslo 101 D-dur, říká hodiny. Je to díky této slavné druhé větě, která je na tom tik-tak celá vystavěná. Pražský komorní orchestr.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Česko-německá muzikoložka, čembalistka, varhanice, hráčka na kladívkový klavír Barbara Maria Willi, která u nás velkou měrou přispěla k vlně zájmu o starou hudbu a její historicky poučenou interpretaci, teď ve své poučené interpretaci zahraje kanzon in F pro loutnový spinet od německého protestantského skladatele a vynikajícího varhaníka přelomu renesance a baroka Hanse Lea Haslera.

Robustní postava, vynikající kompoziční mistrovství, úžasný smysl pro humor. Mimo jiné to byl Georg Friedrich Händel. Bez obav si vypůjčoval zajímavé hudební motivy jiných skladatelů, ale sám byl schopen vytvořit díla ohromující krásy, nad nimiž žasneme ještě dnes, stejně jako Händlovi současníci v 18. století. Nehovoříme jen o anglických oratoriích či italských operách, také o množství instrumentální hudby pro nejrozmanitější obsazení. Slavná jsou pak Händlova koncerta Grossa, jejich části se často dávaly jako mezihry v oratoriích i v operách. Teď si poslechněme, jak se otevírá koncerto Grosso B-dur opus 3, jehož první část, svěží Allegro, zahraje The English Concert zařízení Trevora Pinnocka.

Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellation.

0: Akcent znamená důraz. Nota označená akcentem, tedy takovou malou šipečkou, se hraje silněji než jiné. Pomocí akcentů může skladatel ovlivnit rytmus skladby i její vyznění. Je to jako v češtině. Řeknu-li Karel ukradl knihu, sděluji něco jiného, než když řeknu Karel ukradl knihu, nebo Karel ukradl knihu. Rozmístěním hudebních akcentů může autor posunout výraz melodie nebo na chvíli promění třeba pocit třídobého rytmu na dvoudobí.
1: V roce 1935 složil Bohuslav Martinů na objednávku Československého rozhlasu, přesně řečeno tehdejšího ředitele hudebního vysílání Karla Boleslava Jiráka, jednoaktovou operu Veselohra na mostě. Libreto si podle Klitzperovy komedie napsal sám, tehdy ve Francii žijící 45-letý skladatel. Československý rozhlas pak Veselohru premiéroval o dva roky později na studování Otokara Jeremiáše. Opera se rychle rozšířila do celého světa a dodnes ji mají ve zvláštní oblibě posluchači hudebních vysokých škol. Možná i díky tomu je to nejhranější Martinů opera vůbec. Tady je malá svita z opery Veselohra na mostě, již napsal Martinů v roce kompozice samotné 1935. Komorní filharmonii Pardubice řídí Douglas Bostock.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Snad žádný ze starých mistrů nesformoval přechod od renesance k baroku tak, jako Ital Claudio Monteverdi, mistr především madrigalů a motet, světských a duchovních vokálních děl. Zatímco jeho rané madrigaly vycházejí z chromatické a složité polyfonie pozdní renesance, postupně Monteverdi přijal nový styl a jeho opera Orfeo znamenala začátek nové éry. Napsal několik oper a také stovky madrigalů a duchovních děl, tento ředitel kůru u svatého Marka v Benátkách a později kněz Claudio Monteverdi. My si poslechneme překrásný madrigal Zefiro Torna z Monteverdiho sbírky z roku 1632. Jedná se o skladatelovo kongeniální zhudebnění sonetu, v němž je vzýván Zefir, západní vítr, aby svým návratem probudil jaro, roztančil květiny, nechal zpívat ozvěnu v horách a snad i lásku, aby autor sonetu nebyl tak sám. Monteverdiho půvabný madrigal Zefiro Torna zpívají Magdalena Kožená a Anna Prohaska za doprovodu souboru La Cetra Basel.

Henry Purcell, pokládaný dodnes za jednoho z největších anglických skladatelů, patřil k těm mistrům, kteří byli schopni komponovat hudbu všech žánrů a pro všechny příležitosti. Ať už byla potřeba óda k narozeninám panovníka, hudba k divadelnímu, třeba shakespearovskému představení, hudba do královských komnat nebo hudba pro chrám. Právě ze sakrální tvorby tohoto mistra druhé půle 17. století vybíráme i teď jeho Evening Service. Doslova večerní služba nebo bohoslužba obsahuje dva zpěvy, které jsou součástí večerní modlitby nešpor, respektive kompletáře. Magnifikát, čili Mariin chvalospěv a Simeonovo kantikum Nunc Dimittis. My si teď poslechneme, jak Purcell v angličtině zhudebnil právě slova, která podle Lukášova evangelia pronesla Panna Marie při návštěvě svaté Alžběty, ještě před narozením dítěte Krista. Duše má velebí Pána a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, že se sklonil ke své služebnici v jejím ponížení. Hle, od této chvíle budou mne blahoslavit všechna pokolení, že se mnou učinil veliké věci ten, který je mocný. Nyní tedy tato slova ve zhudebnění Henryho Purcella a v podání sboru Oxfordské katedrály zařízení Francise Greera.

Josef Haydn, finále, čili čtvrtá část ze symfonie číslo 104 D-dur londýnské vídeňské filharmoniky řídí André Preven.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Jedním z lidí, kteří byli nejblíže velkému Beethovenovi, byl Ferdinand Ries, který byl nejprve žákem velkého skladatele a také jeho chráněncem, posléze sekretářem, kopistou a po skladatelově smrti i autorem autentických vzpomínek na Beethovena. Byl také výtečným interpretem Beethovenových skladeb a byl také brilantním klavíristou a zručným skladatelem, což právě teď dokážeme. Část Riesovy sonatiny pro dva klavíry C-dur přednesou Vasilij Primakov a Susan Kagan.

Neuvěřitelně pestrý a barevný je svět oper italského barokního mistra Antonia Vivaldiho. V následující kouzelné árii z opery La Fida Ninfa, Věrná Ninfa, se sejdou hned čtyři skvělí pěvci, protože onu árii zpívá kvarteto. V našem případě tři dámy, Sandrine Pio, Marie-Nicole Lemier a Veronika Cangemi a s nimi brilantní kontratenorista Philippe Jarusky. Doprovází je francouzský ansámbl Mateus.

Ludwig van Beethoven, sonáta pro klavír číslo 9 E-dur opus 14 číslo 1, třetí věta, hraje Daniel Barenboim.

Překrásné vyznání lásky přináší báseň Widmung německého básníka Friedricha Rickerta, který ní oslovuje svou lásku mnoha výrazy od má duše, mé srdce, má rozkoši, má bolesti až k finálním můj strážný anděli, mé lepší já. A což teprve, když tento text zní v hudbě Roberta Schumana. Věnování z cyklu Myrty zpívá sopranistka Barbara Bony, hraje Vladimír Aškenázy.

Praze první půle 19. století byly asi nejvýznamnějšími postavami hudebního života Václav Jan Tomášek, skladatel a pedagog, Jan Augustin Vytásek, skladatel a regens chory chrámu svatého Víta a Bedřich Diviš Weber, skladatel, teoretik, pedagog a první ředitel Pražské konzervatoře. Tito pánové velebili Mozarta a přicházející romantismus jim nebyl příliš pochuti, i když se mu sami ve své tvorbě také občas neubránili. My teď otevřeme skladbu Bedřicha Diviše Webera, který mimo jiné také zkoumal konstrukci žesťových nástrojů a dokonce navrhl určitá zlepšení ventilů trubek. Ostatně my si poslechneme právě trubce určený kus. Půvabné variace pro trubku a orchestr F-dur Bedřicha Diviše Webera hrají Niklas Eklund, švédský komorní orchestr a řídí Roy Goodman.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop.

Říká se, že Bach, Beethoven a Brahms jsou tři velká B německé hudby. Až takový význam je Johannesu Brahmsovi přisuzován. Je to hudební architekt, budující velkolepé romantické monumenty, nesené pevnou, dokonalou, racionálně vybudovanou konstrukcí. Brahms psal přesně to, co si představujeme pod pojmem vážná hudba. Dokonce ani jeho uherské tance nejsou nijak zvlášť rozjuchané. Brahmsovi vděčíme za to, že pomohl našemu Dvořákovi do světa. Ten zas na oplátku přivedl přítele Brahmse ke kompozici symfonií. Ty jsou čtyři, posluchač do nich musí investovat hodně času, trpělivosti a pozornosti, za to je ale odměněn pocitem, že se dotkl čehosi absolutního.

Johannes Brahms, ukolébavka pro soprán a orchestr, zpívá Renata Tebaldi, nový filharmonický orchestr řídí Anton Guadagno.

Když se hanoverský kurfiřt stal anglickým králem Jiřím I., odešel s ním z Německa do Anglie i jeho dvorní hudebník, stále slavnější Georg Friedrich Händel, mistr oper, koncertantních děl a později velkých zborových oratorních děl, ale také hudby pro všemožné příležitosti. Jednou z nich byla i plavba královského dvora po Temži, k níž Händel zkomponoval 3 líbezné svity plné krásných menuetů i názvuků anglických lidových tanců. Z vodní hudby a její druhé svity teď vybíráme 4. část v podání příhodně britského souboru dobových nástrojů Akademie staré hudby a Händlovského specialisty Christophera Hogwooda.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Pět let poté, co Igor Stravinský způsobil v Paříži doslova skandál svým baletem Svěcení jara, měl premiéru Příběh vojáka. Bylo to v roce 1918 ve švýcarském Lausanne. Divadelní kus, čtený, hraný a tančený třemi herci, jedním nebo více tanečníky a sedmi hudebníky, byl postavený na pohádce o vojáku a ďáblu. Voják vracející se z vojny potká ďábla, který na něm vyloudí housličky výměnou za ďábelskou knihu s veškerou moudrostí světa. Některé obrazy této baletní pantomimy jsou Stravinským postaveny na jazzových a tanečních elementech. My si teď poslechneme tango, valčík a ragtime v jednom velkém tanci z Příběhu vojáka. Hraje komorní harmonie, řídí Libor Pešek.

Ekloga to je původně literární termín, kterým byly označovány kratší básně s venkovskými nebo pastýřskými náměty. Na počátku 19. století eklogu přinesl český hudební skladatel a klavírní pedagog Václav Jan Tomášek také do hudby. A to jako technicky nenáročnou, krátkou klavírní skladbu pastorálního charakteru se symetrickou formou A, B, A. Třeba takto. Tomáškovu eklogu E-moll hraje Milan Langer.

0: Programní hudba, na rozdíl od hudby absolutní, líčí nějaký mimohudební výjev, třeba tok řeky od pramene k ústí nebo jízdu lokomotivy. Typickým prostředkem takové hudby jsou zvukové nápodoby, třeba dusotu kopyt, hřmění či bublajících potůčků. Programní hudba byla oblíbená v baroku, vrátila se uprostřed romantismu.
1: Virtuózy di Praga, řízení Oldřichem Vlčkem, teď zahrají ze cyklu čtvrtročních dob z části Zima druhou větu. Napsal to Antonio Vivaldi.

Josef Haydn, druhá věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích řídí Sir Neville Mariner.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. O dramatickém životě renesančního šlechtice z Venózy Karlu Gesualdovi bylo napsáno mnohé. Znovu a znovu fascinoval jeho příběh. Vražda jeho nevěrné manželky, Gesualdovi depresivní stavy, během nichž vznikaly jeho pozoruhodné madrigaly, i jeho úsilí o získání ostatků svého strýce, jímž nebyl nikdo menší než svatý Karel Boromejský. V madrigalech je skryto Gesualdovo mistrovství překvapivých disonancí, chromatiky a afektů. Dodnes jsou soubory staré hudby vyhledávané a nahrávané a fascinovaně poslouchané. Připomeňme také, že Carlo Gesualdo da Venosa byl vynikajícím loutnistou, kytaristou a klavichordistou. A poslechněme si Canzone francese pro harfu. Hraje Andrew Lawrence King.

Jean-Baptiste Lully, Regina Celi, moteto pro tři sopránové hlasy a instrumentální doprovod. Lézard Florissant řídí William Christie.

Robert Schumann a upravovatel Miša Majský, číslo 1 z cyklu Märchenbilder opus 113 v úpravě pro violončelo a klavír. Hraje Miša Majský, hraje na klavír také Marta Argeričová.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Americký minimalista Philip Glass a jeho hudba k filmu Hodiny. Hraje Michael Reisman a Lyric Quartet.

Svůj 13. klavírní koncert C-dur napsal Wolfgang Amadeus Mozart ve Vídni pro jeden ze svých subskripčních koncertů, jimiž chtěl předvést vídeňskému publiku své mistrovství. Uslyšíme krásnou volnou větu, a to v nahrávce jedné z nejuznávanějších světově proslulých klavíristek, specialistky na Mozartovo dílo, portugalské klavíristky Marie João Pires, která dokonce v roce 1990 získala prestižní Grand Prix du Disque za nahrávku kompletních Mozartových sonát. Tady je v jejím podání druhá věta 13. klavírního koncertu za doprovodu komorního orchestru Gulbenkianovy nadace.

Veleúspěšnou operní kariéru Giuseppa Verdiho lemují dvě jeho jediné komické opery. Na začátku to byla prvotina Jeden den králem, která propadla a Verdi kvůli tomu dokonce uvažoval o tom, že přestane komponovat, což díky bohu neučinil. A tak na konci té dlouhé cesty můžeme potkat Falstaffa, lyrickou komedii 80letého milovaného světově proslulého mistra, který byl Verdiho velkým triumfem. A Finis coronat opus, konec završuje dílo. A Verdi, jak predikoval libretista Falstaffa Arrigo Boito, skončil huronským smíchem. Toto je finále, závěrečná scéna třetího dějství opery Falstaff. Tutto nel mondo è burla, všechno je komedie, zpívají ve formě fugy Renato Bruzon, Leonucci, Barbara Hendrix, Los Angeles Philharmonic Orchestra hraje a diriguje Carlo Maria Giulini.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Vážení posluchači, nejste už z těch pojmů tak trochu unavení? Já tedy ano. Pojďte, zapomeneme na chvíli na hudební vědu, na všechny augmentace, diminuce a hledejme klid a útěchu v laskavé, teplé náruči přírody.

Dovedete si představit, jaké věci se museli během bouřky honit hlavou našim dávným předkům, kteří si tento meteorologický jev nedokázali racionálně vysvětlit? Nakonec bouře přestala být nebezpečná až poměrně nedávno, totiž v roce 1754, když Prokop Diviš vynalezl bleskosvod. Mimochodem, tento muž byl také hudebním teoretikem a sestrojil prý jakýsi podivuhodný hudební nástroj, který disponoval 14 klaviaturami. Vzhledem k tomu, že většina hráčů má jen dvě ruce a nohy, jeví se nám dnes jeho objev hromosvodu přece jen o něco užitečnější. Ale i po Divišově vynálezu zůstal bouřce kus její tajemnosti. Například stále ještě nic nevíme o kulovém blesku. A jeden kolega z vojny, zdatný horolezec, mi líčil, jak prožil bouři v rumunských horách. Něco tak šíleného prý vůbec nelze popsat. Je to prostě hluboko v nás. Mohou nám tisíckrát říkat, že jde jen o vyrovnání rozdílných elektrických potenciálů mezi dvěma mračny typu cumulonimbus, ale při bouřce je nám málo kdy do smíchu. Má to však i svou pozitivní stránku. Bouře je totiž velmi inspirativní. Do nejednoho spisovatele, básníka, malíře a skladatele sjel při bouřce blesk invence a vzniklo silné umělecké dílo. Antonio Vivaldi byl jedním z nich.

Ano, ani Vivaldi, když psal část Léto pro svůj cyklus čtveroročních dob, nepropásl příležitost vylíčit řádění hromů a blesků. Využil k tomu všech dostupných hudebních prostředků své doby, to jest hromového tremola v hlubokých smyčcích a bleskových, téměř glissandových pasáží v houslích.

Barokní umělci i výtvarní si uměli skvěle pohrávat s iluzí. Vždyť v nejednom barokním zámku můžeme vidět strop rovný jak prkno, ale pomalovaný tak, že si připadáte jak pod mohutnou kupolí. A při nejedné barokní kompozici si zase můžete připadat jako uprostřed běsnící přírody a přitom sedíte v dobře zastřešeném Rudolfínu. V Bachově Matoušových paších je číslo, v němž se proklíná zrádce Jidáš a hned dva sbory najednou posílají na jeho hlavu hromy a blesky. Už jsem vám tu pasáž několikrát v Rakápu pouštěl, ale ona stojí třeba za 100 dalších poslechů. Tahle Bachova bouře je na rozdíl od té Vivaldiho skutečně zlá.

Jak odplynulo baroko a nastoupil klasicismus, přestali skladatelé naturalisticky popisovat přírodní děje. V textu Haydnovy kantátky Bouře se mluví o blízkající obloze, ale hudba zůstává klasicky odměřená a střízlivá.

Beethoven už tak uměřený nebyl. Jeho šestá pastorální symfonie by byla snad až příliš lyrická, kdyby v ní nebyla ona věta líšící bouři. Přináší to, co máme na Beethovenovi nejraději. Dramatický výraz, jen tak držený na úzdě pevnou klasickou formou. Je to vlastně samostatné sonátové provedení, bez expozice a reprízy.

Beethovenovy sonáty jsou, jak známo, označovány pořadovými a opusovými čísly a některé z nich i takovými podivnými přídomky, jako třeba Jitřenka, Měsíční svit nebo sonáta Patetická, na níž jsou patetické na nejvýš ty první čtyři takty. Tyto dodatečné názvy samozřejmě nevymyslel Beethoven, ale různí kritici, významní obdivovatelé nebo z čistě marketingových důvodů obchodníci s notami. Tak si jedna z Beethovenových sonát vysloužila titulek Bouře, zřejmě kvůli neustále vybuchující a zase utichající první větě.

0: Beethoven sám však mluvil o bouři v souvislosti s jinou sonátou. Když se ho ptali po smyslu jeho apasionáty, odpovídal: přečtěte si Shakespeareovu bouři. Celé drama si asi teď přečíst nestihneme, ale kousek jeho rozhlasového zpracování máme k dispozici.
1: Dolů se stěžněm, rychle! Níž, níž! Zkusme dolní ránovou!
2: Hrom do těch panikářů, přehulákají bouřku a člověk neslyší vlastního slova.
3: Hormazi, tak co je, chlapi?
2: Páni, už jste tu zas? Nemůžete se dočkat, až vás budou ryby žrát?
3: Hrom, aby ti to chstánu, ty uštěkaný nekřesťanský rohavý pse!
2: Tak si dělej sám, tady není nic platný, že jsi králův bratr.
3: Pověs si tělo cehubatá, máme s utopení míň nahnáno než ty.
4: Ten se neutopí, i kdyby ta loď byla lehčí než ořechová skořápka, za to ručím.
0: Toto Shakespeareovo drama zasáhlo celou řadu hudebníků. Čajkovský podle něho napsal symfonickou fantazii.

Vy bych se však k Shakespeareově bouři ještě jednou vrátil a napsal na ni celou operu. Super složitý děj, v němž neprobíhá bouře jen na moři, nýbrž i v lidských srdcích, si však nechal nejprve přepracovat od Jaroslava Vrchlického.

Existuje ale ještě jedno drama s názvem Bouře. Napsal ho ruský realista Alexandr Nikolajevič Ostrovský. Název hry je však již čistě symbolický. Bouře zuří jen v duších jednajících postav. K Ostrovského Bouři napsal předehru také Čajkovský, ale pro nás asi důležitější je to, že drama se stalo předlohou k Janáčkově Kátě Kabanové.

0: Borisi Grigorici.
1: Ale vraťme se k bouřce jakožto k meteorologickému jevu. Hromy a blesky jsou vděčným tématem i pro klavírní zpracování. Je to zase jedna příležitost, jak předvést klavírní techniku. Pro takového mistra klavíru, jakým byl Liszt, musela být takováto bouřtička z cyklu Léta putování jen bezvýznamnou atmosférickou poruchou.

Běda, Dakápo se blíží k závěru a temná bouřková oblačnost se stále ještě neprotrhává. Máme tu třeba jeden uragán od Britna. Jeho orchestrální mezihru z opery Peter Grimes jsem pouštěl člověku, který zažil bouři na západním břehu Anglie. Ta podoba je prý naprosto neuvěřitelná. Britnova mezihra je navíc psána ve formě přísné fugy. Celé té parády je dosaženo pomocí obyčejného, skvěle instrumentovaného trojhlasu.

Je zajímavé, že skladatelé líčící svou hudbou bouřku se vždy snaží nějakým způsobem spoutat svou fantazii, nejčastěji pevně danou formou. Beethoven zvolil sonátové provedení, Britten fugu. Haydn se ve své kantátě vzdal jakýchkoliv instrumentačních efektů. Potvrzuje to pravdivost mých úvodních slov, že máme z bouřky strach. Někdo podvědomý, někdo zcela otevřený. Naštěstí většina bouří má rychlý průběh. Vítr se stiší a vyjde slunce. Tak je tomu i v závěru kantáty Vítězslava Nováka, vzniklé na báseň Svatopluka Čecha. Novákova bouře je asi nejmonumentálnějším z hudebních děl, která se pokoušejí pohlédnout do jednou laskavě kruté, po druhé krutě laskavé tváře matky přírody.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Mozart, Chopin, Berlioz právě. Tihle velikáni v interpretaci našeho rozhlasového orchestru a pod taktovkou dirigentky Eriny Jašimis se solisty Martinem Kasíkem a Josefem Špačkem. To je, myslím, jasný příslib působivého završení další sezóny rozhlasových symfoniků. Těším se na nadcházející chvíle společně s vámi i hosty přítomnými v sále. A pár slov k první skladbě. Svůj koncert číslo 23 A-dur dokončil Mozart pouhé 2 měsíce před premiérou opery Figarova svatba v březnu 1786 a sám ho i publiku jako solista představil zhruba o týden později. Připomeňme, že tóniny Amadeových skladeb často odpovídají specifickým náladám a citovým polohám. A-dur používal poměrně často, napsal v ní ku příkladu klarinetový kvintet i slavný klarinetový koncert a konečně 2 klavírní koncerty číslo 11 a 23. Z obou prostupuje světlý, slunečný charakter Mozartovy tóniny, druhý je ovšem rozsáhlejší a co do skladatelského stylu propracovanější, zralejší. Podobně jako u dalších pozdních koncertů, také v tomto představuje jakýsi emocionální vrchol druhá věta. Hovořím o pozdních koncertech Wolfganga Amadea Mozarta. Posmutnělá nostalgická nálada tohoto adagia, jemuž ve vodi tónina fismol, předznamenává cesty, jimiž se hudba ubírala v období romantismu. Melancholie této věty není ovšem depresivní, ale je půvabná. Tak, orchestr má naladěno. Takže nezbývá, než přizvat na pódium solistu Martina Kasíka a paní dirigentku Erinu Jašimu. Před námi je nádherný koncert číslo 23 od Wolfganga Amadea Mozarta. Posloucháte přímý přenos ze Dvořákovy síně pražského Rudolfina a je to závěrečný koncert této abonentní sezony rozhlasových symfoniků. Krásné chvíle s hudbou.

Martin Kasík, etablovaná osobnost české hudební scény, byl solistou v Mozartově koncertu pro klavír číslo 23 a doprovázel ho Symfonický orchestr Českého rozhlasu na jehož abonentním večeru jsme v tuto chvíli hosty a také paní dirigentka, která patří k osobnostem nově zavedeným ve světě hudby, je to Erina Yashima, se kterou se budeme potkávat samozřejmě nadále. V příští skladbě to bude v hudbě Friderika Chopina. A doprovodí nás tam i Martin Kasík. Bude to samozřejmě skladba se solovým klavírem, kterou Chopin napsal v pouhých 17 letech a sklidil za ní vrcholnou pochvalu od svého vrstevníka Roberta Schumana, který ho neváhal označit géniem. Přitom šlo původně o jakési studijní cvičení, které svému studentovi zadal pan učitel Elsner. Měl napsat variace pro klavír s orchestrálním doprovodem. On si jako téma zvolil slavný duet Cerlini a Dona Giovanniho z prvního dějství Mozartovy opery. Premiéra se uskutečnila ve Vídni a tehdy 19-letý Chopin o ní v dopise rodičům referoval následovně. Po zahrání každé variace se ozývaly takové ovace, že jsem neslyšel tuty orchestru. Díky těmto variacím se jeho sláva záhy rozšířila po celé Evropě, přičemž mladému autorovi se podařilo vytvořit reprezentativní dílo stylu brilant, navíc s jasnými zámkami přicházejícího romantismu. V tom duetu jasně zaznamenáme atmosféru toho napětí, které vládne mezi Cerlinou a Donem Giovannim. Je tam ta sebejistota a dokonale zvládnuté svádění versus dívčí naivita a stěží ovládané okouzlení. Martin Kasík je už na pódiu, paní dirigentka Yashima také, takže před námi variace na téma z Mozartovy opery Don Giovanni od Friderika Chopina.

takto kouzelně se potkali Mozart se Chopinem ve variacích teprve 17-letého Friderika na téma z Amadeovy opery Don Giovanni Lacedarem Lamano, což je variace pro klavír a orchestr B-dur, jak už jsem říkala, 17-letého Chopina. Dnes večer na koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou paní dirigentky Eriny Jašiny se solistou Martinem Kosíkem. Martinovi se cesta na světová pódia otevřela po studiích na Janáčkově konzervatoři v Ostravě u Moniky Tugendhlíbové a pražské AMU pod vedením profesora Ivana Klánského. Vítězstvím v soutěži Pražského jara v roce 1998 a také na soutěži Young Concert Artist v New Yorku v roce 1999. Od té doby hrál s řadou špičkových těles pod taktovkou věhlasných dirigentů, jako jsou třeba Ingo Metzmacher, Serge Bodo, Ken Ichiro Kobayashi, Libor Pešek, Jakub Hrušák, Tomáš Netopil, mnozí další. No a také se věnuje komorní hře a vedle koncertování je činný pedagogicky a také organizačně, protože působí jako umělecký ředitel Chopinova festivalu v Mariánských Lázích. Nevím, jestli Martin hodlá ještě něco přidávat. Ano, usedá ke klavíru.

0: a takto poeticky završil své vystoupení na večeru Symfonického orchestru Českého rozhlasu solista první části, klavírista Martin Kasík, náš přední mimo jiné šopénovský interpret a také prezident Chopinova festivalu v Mariánských lázních. Tak se dá očekávat a trefili jsme to správně, že šlo samozřejmě o nocturno, ale musím vám dát nahlédnout do zákulisí našeho produkčního týmu. Zavládla nepatrná panika, protože zas tak dokonalými znalci Chopinova díla nejsme. Pokud tedy chcete vědět, pod jakým číslem ho naleznete, tak je to zodpovědnost a také přednost pana režiséra Petra Strejce, který zjistil, že ho najdete pod opusovým číslem 27, číslem 2 a je to lento sostenuto. Tak, je to venku. A přestávka před námi. V ní si bude Petr Weber povídat s houslistou a violistou Josefem Špačkem o jeho muzikantských cestách a samozřejmě o vlastních interpretačních výkonech a přístupech. První otázka se v souvislosti s provedením díla Herold v Itálii, které nás čeká v druhé části, týkala violy. Jak dlouho a jak často na ní Josef Špaček koncertně hraje?
1: Já jsem na violu poprvé začal hrát, když mě bylo 14 let, když jsem byl na kurzech ve Spojených státech, taková hudební škola ve státě New York, Marymount se to jmenovalo, a oni mě tam zařadili do jednoho smyčcového kvartetu a já si dodnes vzpomínám, že oni mě hnedka dali, vlastně jako moji první zkušenost, mě dali jeden z dvořákových smyčcových kvartetů, já už si přesně nepamatuju, který to byl, ale vím, že jsem, když jsem poprvé tu violu vytáhl z futrálu a začal jsem luštit první stránku toho partu, tak mě to trvalo asi 3 hodiny, než jsem se prokousal tím klíčem a já jsem byl úplně zoufalý, jak to jde jako pomalu, tak jsem zašel za tím mým profesorem tam a řekl jsem mu, jestli by nešlo mě dát něco lehčího, jo, že na to hraju prostě poprvé. A on teda zařídil, že jsme hráli Beethovena opus 18 nakonec, myslím, že to byl kvartet číslo 3 a tam je ten violový pár mnohem, mnohem lehčí, takže já vlastně díky tomuhle Beethovenově smyčcovému kvartetu jsem se jakž tak jako poprvé seznámil s tím klíčem a vlastně od té doby na tu violu tak nějak jako s určitou pravidelností hraju. Řekl bych, že to je tak třeba 3x do roka, ten nástroj jako držím v ruce a něco na něj hraju. Většinou je to teda komorní hudba, těch v různých uskupeních už jsem toho nahrál i docela dost. A nicméně před pár lety se stalo to, že Česká filharmonie mě oslovila, jestli bych se nenaučil rapsodii od Bohuslava Martinů na violu, tak to mě samozřejmě velmi lákalo, tak to byl můj vlastně takový první jako solový debut na violu. No a tohle bude teda druhý, takže Herold v Itálii, to je to úplně parádní skladba, i když ta viola je tam samozřejmě více jako obligátní hlas, než jako, že to je violový koncert, ale je to krásná věc a je to i pro ten nástroj takový opravdu jako velmi zdařilý kus.
2: Přibližte ten nástroj trochu, prosím. Krom toho, že jsou to jakoby větší housle, tak má určitě spoustu krásných specifik a jedinečností, že?
1: Tak samozřejmě viola jsou v podstatě opravdu takové větší housle a tím, jak je ten nástroj větší, tak samozřejmě má nejenom jako hlubší registr, hlubší tón, ale je tam i jako hlubší celkově barva toho nástroje a myslím, že i ten housista, když na to hraje, tak musí k tomu prostě tak jako přistupovat, že je všechno takový jako větší, rozsah je, jako ta ruka se musí víc napnout, všechno je takový jako, teď nechci, aby to vyznělo blbě, ale je to taky jako všechno pomalejší. A já myslím, že takhle se k tomu jako musí trošku přistupovat, že prostě člověk si na to musí dát trošku víc na všechno času a i třeba vibráto si všímám, že nemůžu vždycky použít to, co jsem zvyklý na houslích, že opravdu ta ruka se musí prostě trošku jinak, prostě s určitou rozvahou.
2: Dává vám u dispozici výrazové možnosti, které vám u houslí třeba chybějí?
1: Tak jak už jsem zmínil, ta barva je tam podle mě dost zásadní u té violy. Třeba, čeho si ještě docela všímám, je, že na violu se vlastně dá hrát mnohem více jako prázdných strun a vzhledem k tomu, jak je ten nástroj jako velký, tak i hráčky se jako držet v podstatě v takových těch přízemnějších polohách, to znamená nebát se využívat třeba více tu první, druhou, třetí polohu, jo, protože ono, když člověk šplhá nahoru na té viole, tak samozřejmě tam se šplhá mnohem hůř než u houslí. Ale jinak jako výrazové možnosti Ono v podstatě na violu se dá zahrát skoro všechno to, co i jako na housle. Já jsem zmínil tu barvu a tam v tomhle má člověk možná docela jako hodně prostoru se nějakým způsobem realizovat. Právě to, jak je to hlubší, že tam nemá tu E strunu, tak musí si s tím prostě nějak poradit.
2: Asi zdaleka ne všichni houslisté se pouštějí do hraní na violu, ale řekl bych, že na druhou stranu úplná výjimka nejste. U nás to byl třeba Josef Suk, Bohuslav Matoušek. Kdo ještě a jak to je v cizině?
1: Já si myslím, že jako všichni houslisté, aspoň co tak jako vím, tak je to i součástí vzdělání, třeba na Pražské konzervatoře. Já teda jsem se do tohohle ročníku, kde je povinná viola, už nedostal, protože jsem odešel studovat do Spojených států. Nicméně já si myslím, že to je jako velmi důležité pro ty houslisty umět i na jiný nástroj než na housle a už i ten fakt, jako, že se člověk naučí číst jiný klíč, tak si vlastně jako docela rozšiřuje obzory i, že ta ruka vlastně se naučí přizpůsobovat docela rychle tomu většímu rozsahu. A samozřejmě hodně těch jako významných houslistů hrálo na violu. Když se podíváme i, pro koho ta skladba byla napsána, ten Herold v Itálii od Berlioce, tak on samozřejmě tam to chtěl, nebo pak Paganini prostě po něm chtěl, aby to napsal pro něj. A je vidět, že prostě ten Paganini jako taky na tu violu jako hrál a že prostě to měli v merku tyhle ty slavný houslisti. No. Jako z těch takových těch asi nejslavnějších houslistů, kteří hrajou ještě na violu, tak v dnešní době je to třeba Pinchas Zukerman, ten toho jako hodně nahrál. A má i jako krásný tón. No a já když jsem si otevřel třeba Wikipedii a koukal jsem na, tam je jako záložka, jako významná provedení toho Herolda v Itálii, tak tam vlastně vesměs jsou to všechno jako houslisti, kteří provedli tuto skladbu, včetně teda i premiéry. No, takže já si myslím, že to je určitě jako důležitá forma jako extra vzdělání pro houslistu.
2: Pak existuje řada violistů, specialistů, hrají někteří z nich naopak profesionálně na housle?
1: Já teda, abych se přiznal, tak moc violistů neznám, kteří by hráli i na housle. Spíše to samozřejmě naopak, že houslista zahraje i něco na violu. Nicméně jeden můj bývalý spolubydlící kamarád, který přijede za pár týdnů na náš trojský festival, tak ten hrál celý život na violu a protože měl trošku problémy s rukama, že ho prostě bolely záda a tak se prostě rozhodl, že se začne věnovat více houslím a teď je z něho vlastně houslista na plný úvazek. Tak to je snad jediný příklad jako violisty, který začal hrát na housle, který já znám. No.
2: Jak je to s vámi? Vy jste violu studoval, s někým jste ji nějak výrazně konzultoval, nebo to prostě jako houslista jenom zkoušíte?
1: Já jsem violu s nikým nestudoval, ani jsem s nikým moc nekonzultoval, je to prostě mě hodili jako dítě do vody a řekli nauč se plavat, tak nějak já jsem vlastně k viole přišel v těch 14 letech.
2: Takže Harold v Itálii, OK, a co ještě jiného máte s violou v repertoáru, respektive co do něj chcete pojmout?
1: Tak já už jsem zmínil, že kromě Herolda v Itálii, jako ještě ten můj druhý solový kus, který jsem se naučil, je Rapsodie koncertant od Bohuslava Martinu. A to je prostě nádherný kus, dokonce už jsem ho měl možnost hrát dvakrát s orchestrem, nejen s Českou filharmonií, hrál jsem ho i v Innsbrucku. To byl vlastně i můj první jako výjezd mimo Českou republiku, kde jsem hrál solově. Já spíš to beru tak, že když jako přijde třeba nějaká zajímavá nabídka, abych se něco naučil na tenhle nástroj a mám na to jako dost času na přípravu, tak se tomu nebráním. No, nicméně teda ten můj repertoár je hlavně teda violový, je soustředěný převážně teda na komorní hudbu.
2: Teď jste byl hrát na Novém Zélandě. Co všechno a s kým jste tam hrál?
1: Já jsem na Novém Zélandě byl převážně z důvodu toho, že já jsem tam v roce 2009 vyhrál mezinárodní soutěž Michaela Hilla a oni mě teď po docela už delší době mě oslovili, jestli bych nebyl členem poroty v té soutěži. Já jsem na Novém Zélandu od té doby, co jsem vyhrál tu soutěž, byl asi 4x nebo 5x a pro mě je to opravdu jedna z těch nejkrásnějších zemí světa, kde já říkám, je modrá modřejší a zelená zelenější. Prostě je to fakt jako nádherná země už jenom proto se tam jako to zažít a jet se tam podívat. Nicméně teda kromě poroty jsem tam měl i dva takové, řekněme, menší koncerty. Jeden byl klasický komorní večer, hrál jsem Jana Dvořáčkovou sonátu nebo Dvořákův klavírní kvartet. No a pak jsem ještě byl součástí jednoho gala koncertu, takže spíš jsem tam byl tedy v té roli porotce.
2: Teď budu provokovat. Stojí to za to taková dálka?
1: Určitě to stojí za to. Je to samozřejmě ohromná vzdálenost. Člověk tam cestuje 24 hodin minimálně. Spíš je to přes 30 hodin ta cesta. Ale když máte možnost být v porotě s lidmi, jako je James Ennis nebo Edward Dusin Beer z Takáč Quartet, tak to jsou prostě takový ikony hudební, že tohle takováhle nabídka se prostě neodmítá. Kor, že je to tak jako nádherná země, kterou vždycky rád jako navštívím. Já teda kromě cesty na Nový Zéland to mám spojený i s cestou do Hongkongu. Tady po cestě zpátky ze Zélandu jsem týden v Hongkongu, kde hraju Beethovenův houslový koncert z Hongkong Philharmonic. Takže ona ta cesta nebyla jenom jako na Zéland a zpátky, ale ještě s takovouhle pěknou mezizastávkou v Hongkongu.
2: Tak trošku obecnější otázka. Patří k profesi solisty cestování po světě nutně jako nezbytnost?
1: Cestování k profesi solisty samozřejmě neodbytně patří, protože aspoň takhle to prostě v tom našem světě funguje, že ten solista prostě musí ukázat u různých orchestrů, v různých zemích. Je i zajímavý, že v některých zemích třeba solisti mají jakýsi jako výhradní postavení, v některých jsou zase třeba méně známí, v některých třeba vůbec jsou neznámí, takže každý si nějak tak stará o ty svoje rybníčky, když to řeknu takhle. Ale vlastně je i důležitý v roli toho solisty si nějak jako udržovat takový jako zdravý kontakty a někdy bych řekl, že to prostě bohužel k tomu patří, že ten člověk je pořád jako na cestách, no. A musíte podle mě i k tomu mít trošku povahu, jako i řekněme nějakou jako fyzičku to prostě vydržet, no, protože sedět v letadle asi 4 hodin několikrát do roka je prostě náročný, no.
2: Možná máte některé kolegy, kteří v tomhle směru nejsou tak ambiciozní a spokojí se s geograficky menším působištěm. Myslíte, že se o něco ochuzují?
1: Já jsem si vždycky říkal, že třeba Amerika a Evropa mají jako k sobě kulturně velmi blízko i v tom, jak vlastně si vyměňují v uvozovkách umělce mezi sebou. Ale i tak jako si dost všímám, že je spousta umělců, kteří mají třeba velkou kariéru v Evropě a do Ameriky třeba skoro vůbec nejezdí. A naopak, jo, že mnoho Američanů, kteří hrají se všemi tamními orchestry a v Evropě skoro nikdo nezná. Jako proč ne, jo? Já jako kdybych asi mohl, tak bych nejradši hrál jenom prostě v okruhu třeba 200 kilometrů, protože jako vyspat se ve své vlastní posteli je prostě pro mě nejlepší. Jako to je prostě bez debat. A když právě můžu hrát někde koncert někde poblíž, kde ještě po koncertě si můžu zabalit věci, sednout do auta a přijet za rodinou domů, tak to je prostě, takhle by to bylo pro mě jako ideál. No. Nicméně třeba moje rodina konkrétně je jako velmi mezinárodní a mě vždycky vlastně přijde takový i náročný to, že já samozřejmě hodně cestuju a pak když máme konečně jako dovolenou, tak prostě rodina se zbalí a všichni letíme do Ameriky, protože tam máme druhou část rodiny, jo. Takže já si od toho cestování prostě nikdy neodpočnu.
2: Na druhou stranu, vy jste studoval v Americe, patří tam polovina vaší rodiny, takže na dlouhé cesty asi jste zvyklí. Kolikrát za rok cestujete do Ameriky, třeba i soukromně?
1: Do Ameriky já bych řekl, že v průměru cestuju minimálně 5x za rok. Vždycky jako, jsou to tak, jako vždycky povinně 2 jako rodinné cesty, kdy jedeme vždycky s rodinou na Vánoce a v létě, no a pak zhruba 3x za rok tam jedu buď hrát se svým triem, nebo tam mám solový koncert s nějakým orchestrem. Takže ten Atlantik já už jsem musel překročit už určitě vícekrát než 100x za tu dobu, co jsem tam začal studovat.
2: Je tam ještě pořád dobré prostředí pro uměleckou realizaci? Nacházíte v Americe dostatek příležitostí? Jezdíte tam za nimi?
1: Amerika samozřejmě je bohatá země pořád, příležitosti tam jsou, nicméně pro mě určitě jako z hlediska klasické hudby je Evropa zajímavější. Už hlavně tím kulturním prostředím, protože v Americe je pořád jako trošku cítit, že klasická hudba je tam jako dovezený artikl, že to není něco, co tam bylo jako vybudováno prostě generacemi jako v Evropě. A bohužel to je teda někdy trošku cítit, samozřejmě oni mají pěkné sály, mají skvělé orchestry, mají dobré zázemí, peníze tam jsou pro pořádání jako skvělých festivalů a různých jako koncertních řad. Ale pořád tam člověk naráží někdy občas jako prostě tam z nich jako nemám pocit, že to je něco jako jejich vlastního, jo? Že oni ty lidi, když jdou na koncert, že pořád vás mají takového jako svýho, že vy jste ten jejich jako klient, že oni si vás jako zaplatili a vy jim teď jako sloužíte tou svojí hudbou, jo, trošku. Když to třeba v té Evropě jsem měl vždycky pocit, že tady vás berou prostě jinak, že vy jste ten umělec, že prostě k vám jako chovají jako určitý jako respekt, že není to tak ten vztah jako klient, zákazník. Jo.
2: Když se zeptám, na co nového v repertoáru se chystáte, co vám přijde na mysl?
1: Teď z hlavy si vybavím asi jenom to, že v příští sezóně se chystám naučit houslový koncert Paula Hindemitha, takže to je taková, bude asi taková novinka pro mě, jo, a ještě se budu učit Elgárův houslový koncert, který jsem taky nikdy nehrál, takže to jsou pro mě takový dva asi takový největší kusy, co plánuju do příští sezóny.
2: A teď brzy v létě, co chcete všecko stihnout? Bude hodně hraní?
1: Tak v létě samozřejmě to je čas mnoha festivalů. U mě to tak bývá zpravidla. Vždycky začínáme teda mým, v uvozovkách mým vlastním festivalem v Pražské Troji, kde jsem tedy jako umělecký šéf nebo dramaturg, řekněme. A ten festival je vždycky kolem třetího víkendu v červnu. A letos nás čeká 7 krásných koncertů na magických krásných místech kolem Troje. A je to festival komorní hudby, kde jsou opravdu, máme špičkové hráče a špičkové kolegy, takže je určitě na co se těšit. No a pak mě čeká Bad Kissingen, tam hrajou Mendelsona koncert, stejně taky Smetanova Litomyšl, to už je taková stálice. No a pak mám teda konečně trošku volno a pak budou ještě 2 festivaly komorní hudby, jeden v Německu a jeden v Řecku na Krétě. No a pak tedy nesmím ještě zapomenout zmínit, že na začátku srpna budu vyučovat

0: na Ševčíkově akademii v Horažďovicích, tam pravidelně, myslím, že letos už slavíme 8. sezónu, nebo 9. dokonce, tam budu také působit.
1: Nemůžu se nezeptat, jestli se vám třeba nestýská po hraní v orchestru.
0: Já když jsem opouštěl Českou filharmonii, tak tuhle otázku jsem slýchával velmi často, jestli mě to nechybí, nebo jestli jsem udělal dobrý rozhodnutí, a já vlastně vždycky na to odpovídám. Takže těch skoro 10 sezón, co jsem ve filharmonii hrál, tak vlastně, že pro mě to byl jako ohromný zážitek. Já dodnes toho vůbec jako nelituju, že jsem hrál kdy v orchestru. Naopak, byla to pro mě ohromná zkušenost. A stejně tak jako nelituju toho rozhodnutí z toho orchestru odejít, protože já jsem to tak nějak jako vždycky plánoval a v takovém dlouhodobějším horizontu to prostě jsem nosil v hlavě. Takže já si myslím, že to tak prostě mělo být a jsem rád za obě dvě rozhodnutí, které jsem udělal, jak v tom orchestru hrát, tak v něm potom i skončit.
1: Celou dobu mi vrtá hlavou ještě jedna věc, nemůžu se nezeptat. Proč si muzikanti vypráví tolik vtipů a Ausgerechnet jenom o violistech?
0: Tak já samozřejmě ty vtipy o violistech miluju a rád je jako šířím a dokonce jsem i jeden vymyslel, ale o ten se tady nebudu s vámi dělit. Nicméně samozřejmě ono to asi plyne trošku z toho, já jsem to možná naznačil na začátku, že ta viola prostě jak je větší nástroj, tak je všechno takový v úvozovkách jako pomalejší, ale myslím si, že ten nástroj si to fakt nezaslouží, protože ten nástroj má svoji úžasnou jako identitu a nebo on se prostě od těch houslí nějak nemůže oprostit. Jo. Ale třeba tohle je zajímavá věc, že v Americe já jsem měl plno spolužáků violistů na univerzitě nebo na tom Curtisově institutu, kteří jako v životě nehráli na housle, kteří fakt jako začali přímo až na violu, třeba později, třeba až v 8 letech nebo v 9 a prostě si tu violu vybrali hned od začátku, že to prostě chtějí takhle jako dělat. Jo. Když to třeba v Čechách já jsem tady vlastně žádného violistu tady nikdy nepotkal, který by jako nezačínal na housle, jo. Že všichni prostě nějak začali u těch houslí a pak skončili u violy. No a samozřejmě k tomu možná trošku se jako nabízí ten vtip, jo, že ty housle jako opustil, protože prostě já nevím, mu to nešlo, tak šel hrát na violu, ale to si myslím, že ve většině případů, u většiny violistů, který já znám, tak to prostě byla jako láska k tomu nástroji, že prostě chtěli hrát na violu a chtěli se nějakým způsobem jako osamostatnit, když to takhle řeknu. Prostě ty housle pro ně nebyly, chtěli být violisti, tak hrajou na krásný nástroj.
2: Takový byl rozhovor Petra Webra se solistou další části koncertu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, houslistou a violistou Josefem Špačkem. A mě jenom mrzí, že jsem neslyšela ten vtip o violistech, který sám pan umělec vymyslel. Aspoň teda jsem ho nezaznamenala, doufám, že jsem ho nepřeslechla, ale já ho vyzjistím a já vám ho někdy, milí posluchači, řeknu. Opět se vám tedy hlásím ze Dvořákovy síně pražského Rudolfína, kde se už ladíme, za chvíli se budou ladit i hudebníci, na mistrnou symfonii pro violu a orchestr Herold v Itálii od Ektora Berliose. Připravuje se také paní dirigentka Erina Yashima, která byla v letech 2022 až 2024 první kapelnicí komické opery v Berlíně a v období 2019 až 2022 působila u Filadelského orchestru, kde asistovala hudebnímu řediteli Janiku Nezesegánovi, dalším hostujícím dirigentům, a sama řídila různé koncertní programy. A velký vliv na ní údajně má také Ricardo Muti, který je od roku 2015 jejím mentorem. Tedy Herold v Itálii. Bezprostřední podnět ke vzniku kompozice dal roku 1834 sám veliký Niccolò Paganini. Toužil po koncertu, na kterém by mohl demonstrovat své umění hry na violu. Zrovna totiž získal nádherný Stradivariho nástroj. Berlioz zakázku přijal, nicméně jeho práce se ubírala jiným směrem, než kam mířili Paganiniho představy. Zatímco virtuos si objednal prvoplánově koncertní kus, Berlioz psal programní symfonii, hudbu poetickou s autobiografickými prvky. Řečeno autorovými slovy, jde o sérii scén pro orchestry, do kterých viola tu a tam vstupuje a stvárňuje jednou aktivní, jindy zase pouze přihlížející osobu. Představuje melancholického snílka ve stylu Bajornova Child Herold. Když se Paganini seznámil s první větou, byl šokován. To množství pomlk, během nichž by na pódiu pouze stál a naslouchal společně s publikem virtuózní hře orchestru, ta podružná role, kterou Berlioz přiřkl viole, ho přivedli k rychlému rozhodnutí. Odmítl

kterou pak právě Paganinimu věnoval. V tomto večeru, dámy a pánové, přednese solo umělec známý více jako houslista, umělec, se kterým jsme strávili přestávku tohoto večera. Pro ty, kdo přišli později, uvedu jméno, je to Josef Špaček. Jehož hra vždy ohromuje technickou jistotou, virtuozitou, osobitým výrazem a širokým rozsahem barevnosti zvuku. Josef se profiluje jako virtuos s ohromným záběrem napříč styly a repertoárem a tak je jenom přirozené, že k dalším výzvám patří i party violové. S naším rozhlasovým orchestrem už absolvoval řadu důležitých společných projektů, koncerty nejenom u nás, ale třeba i v hamburské Elbphilharmonii a také společně připravili vysoce ceněnou nahrávku houslových koncertů Bohuslava Martiny. Vyslechněme si tedy skladbu, která je meditací nad křivdami a nad marností vlastních snů. Poutník kráčí světem, usmívá se, ale v srdci si nese hluboký žal a melancholickou rezignaci. Vyprávět nám budou o tomto heroldu v Itálii Josef Špaček, symfonický orchestr Českého rozhlasu a dirigentka Erina Jašima. Hector Berlioz právě začíná.

0: závěru abonentního večera symfonického orchestru Českého rozhlasu a celé jeho abonentní sezony tady ve Dvořákově síni Pražského Rudolfina jsme vyslechli symfonii pro violu a orchestr Herold v Itálii od Oktora Berliose. Solo patřilo Josefu Špačkovi a dirigovala Erina Jašina. Myslela jsem na Paganiniho, který nebyl úplně spokojený s rozsahem violového partu a zejména v závěrečné části jsem si tak trošku postezka, že bych tam toho Josefa chtěla ještě víc, protože to, jak violu ovládá, jak na ní hraje, je opravdu oblažující a myslím, že ty reakce zde přítomného publika, věřím, že i vás, kdo nás posloucháte v přímém přenosu, tomu odpovídají. Skladatele k této kompozici přivedli vlastní zážitky z cest, ale hlavně Byronova báseň Čajev, Heroldova pouť, jejíž hrdina byl prý docela přesným zosobněním celé tehdejší umělecké generace. Dámy a pánové, tak to se uzavírá přímý přenos Českého rozhlasu Vltava, respektive záznam stanice Český rozhlas D-dur končí koncert, který si ze záznamu vychutnají i posluchači v Portugalsku. Ještě jednou uvedu, že dnes na pódiu Dvořákovy síně Rudolfina hrál symfonický orchestr Českého rozhlasu. V první části to byl solista, klavírista Martin Kasík, ve druhé violista, jinak houslista Josef Špaček, dirigovala Erina Jašina. No a z technického pracoviště se tentokrát loučí režisér Petr Strejc, mistři zvuku Iva Podzimková, Ondřej Novák, Adam Cejnár, produkční Barbora Beno, redaktorka Anna Marie Šorm a moderátorka Jitka Novotná. Společně vám přejeme příjemný zbytek večera a zase někdy se těšíme na takto poutavém a vydařeném programu rozhlasových symfoniků. Naslyšenou.
1: Sonátu A-dur od Václava Jana Tomáška, významného pražského skladatele první poloviny 19. století, zahraje teď, vážení přátelé, na historický kladívkový klavír Petra Matějová.

0: Tak to byl, vážení posluchači, Václav Jan Tomášek, pražský skladatel první poloviny 19. století a jeho klavírní sonáta A-dur opus 26. Poslouchali jsme nahrávku Petry Matějové, pořízenou na dobový nástroj na kladívkový klavír.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A teď poslouchejme pohádky. Skladba od Mara Máchy se skutečně jmenuje Hrubýnovy pohádky a jsou to vlastně tři melodramy pro vypravěče a orchestr. Názvy: Kuřátko a obilí, Zvířátka a loupežníci a Pohádka o květušce. S Českou filharmonií a dirigentem Petrem Altrichterem spoluúčinkuje Štěpánka Haničincová.

Jak to bylo, pohádko? Zabloudilo kuřátko za zahradou mezi poli. Pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli. Povězte mi, bílé ovsi, kudy vede cesta do vsi. Jen se zeptej ječmene, snad si na to vzpomene. Kuře bloudí mezi poli, pípá, pípá, nožky bolí. Pověz, milý ječmínku, jak mám najít maminku? Ječmen syčí mezi vousy, ptej se pšenic, vzpomenou si. Kuře pípá u pšenic, nevědí však také nic. Milé kuře, je nám líto, ptej se žita, poví ti to. Kuře hledá žitné pole, ale to je dávno holé.

Tuna suchá strniska, vítr tiše zapíská. Vždyť si doma, za chalupou. Slyšíš, vstájí koně dupou. Kocour ve stodole vrní a tvá máma za vraty zob zob zobá bílé zrní s ostatními kuřaty.

Děkuji ti, žitné pole, pozdravuj tam ve stodole. Koho, milé políčko, zrno i to zrníčko, ať se ke mně z jara hlásí, vychovám z nich nové klasy.

Jednou domov opustili kozel, kohout, kočička. Šli celý den, nespatřili cestou ani človíčka. Pořád stejnou notují, na lidi si stěžují. Kikiri, kikiri, nač mám vstávat ve čtyři? Mňouky mňou, mňouky mňou, už nás trápit nebudou. Me-e-me, me-e-me, s lidmi být už nechceme. V lese najdem živobytí, kočička si ptáčka chytí. Kohout jádry bude živ a ten kozel najde trávy ještě lepší nežli dřív. Nic nás v cestě nezastaví, kikiri, mňou, me-e-me, s lidmi být už nechceme. Večer nemohli už zpátky. Les se zavřel za zvířátky. A tak jdou lesem tmou, levá pravá, přední zadní, pozor kozle, neupadni. Na zvířátka padá strach. Našlapují po špičkách.

zahrádky, za zvířátky, černé lesy, tma a tma. V tom probleskla houštím záře. Budem zas mít hospodáře? Došli k staré chatrči. Z okénka se světlo lije. Kozel všechny ostrčí. On chce vidět, kdo tam žije. Kočka také. Kohout též. Vidí, jak tam ve světnici v karty hrají loupežníci. Bum, sedma k sedmě. Osma k osmě. Já teď nesu. Eso k esu. Bum. Bum. V tom zamečel kozel. Hráči vyskočili ze židlí. Ze dveří se strachy tlačí. Vždyť tam v okně zahlédli hrozné zvíře. Má tři hlavy. Jedna mňouká, druhá mečí a ta třetí kokrhá. Utíkejme, utíkejme, než nás všechny roztrhá. Utíkají, les je žene, s nimi karty rozházené.

tu loupežníci skok a skok a skok a přes potok. A už kohout vesele kokrhá na přátele. Kikiri, kikiri, je 3/4 na 4. Svítá, svítá, za chviličku vesele jdou po sluníčku. Levá, pravá, přední, zadní, pozor kozle, neupadni. Mezi poli v raní záři vracejí se k hospodáři.

Chaloupka byla maličká, v ní dědeček a babička. Veselí pořád, čilí, jak holoubkové sobě žili. Před chaloupkou je zahrádka. Strom s panenskými jablíčky tam stojí. A záhon květin voňavých do barev duhových se strojí. Na podzim jednou stařečkové, když 100 let přešlo nad nimi, na nové jaro nečekali a navždy odešli do zimy. A všechno zapadalo sněhem, sníh všude, kam jen pohlédneš.

když přešel sníh a jaro nastalo. V zahrádce tolik se tu stýskalo, že začala se jednou steskem chvět a střásla na vonou hromádku růžový květ a bílý květ a dala v ní život děvčátku. A že se z květů narodilo, květuška všichni mu říkali. Květiny, ptáci, stromy, slunce, celé dny se snílas.

Za jedné zimní noci slyší Květuška na okno zaťukat. Jde, na zamrzlé okno dýchne a venku babičku vidí stát. Otevře jí a dál ji pozve. Z podivné babičky jde mráz. Vyrazí baba okno, zhasí oheň. Jak střípky ledu skřípá její hlas. Hej, děvče, zůstanu tu s tebou. Vyhánějí mě odevšad. Budeš mi sloužit ve dne v noci. Uděláš, co si budu přát.

teplo v komíně. Květuška pláče pod peřinou. Mráz v každém koutku světnice. Chuděrka neví, že k ní přišla dotěrná baba zimice. V půlnoci baba vstala. Mráz zavolala ku pomoci. Oči jí zavázala a zavedla jí do noci. V lese jí vodila sem a tam.

starý les přijal květušku, ke spaní jí dal podušku, z měkoučké trávy, z mechu a z větví sklenul střechu. Květuška tvrdě, tvrdě spí. Kdy pak se asi probudí?

Celý les borůvkami voní, děti se mezi stromy honí. Co je tam klikatých uliček? A když se honit přestanou, hrají si na schovávanou. Nejlépe schoval se Jeníček. Hledají ho a nikde není. Hledají, není k nalezení. Les kolem je tak divný, cizí. Uprostřed tmavé mítiny v hloučku se tulí k sobě borůvčí, stromy, květiny a ticho jako v hrobě. Tak ticho a tak smutno tu je, jen svrček v trávě natahuje svůj polámaný budíček. Strach dostal milý Jeníček. Tu slyší povzdech, jde blíž, co spatří. Hezké děvčátko, květuška živa a zdráva, otvírá oči, vstává a hlavu točí po slunku, jak bílý kvítek korunku. Už není smutno Jeníčkovi. Hej, děti, děti, kdo mě najde? Tady jsem, děti, tady jsem. Hledejte, nežli slunko zajde. A děti vyrojí se z lesa.

i vzali děti květušku dokola mezi sebe a zpívali a tančili, až roztočili nebe. V tom k bábě dolehne veselý zpěv. V tom zpěvu jako rampouchtaje. A už je marný její hněv. Zpěv dětí se k ní nese z háje a letí jako na křídlech. A jak zimice zpěv zaslechne, tu naposledy vydechne.

kde v kamnech dobře hoří, kde voní z pece chléb a koláče. Tam, kde se domy stavějí, ne boří, kde všichni smějí se a nikdo nepláče. Kde zpívají děti hned, jak vstanou, a kde jich zpívá sta a tisíce.

0: Posloucháte vysílání stanice D-dur Českého rozhlasu, která vám 24 hodin denně nabízí klasickou hudbu. Teď hrála Česká filharmonie, řídil Petr Altrichter a recitovala Štěpánka Haničincová. Slyšeli jsme Hrubýnovy pohádky, tedy tři melodramy od Otmara Máchy podle pohádek Františka Hrubýna. Kuřátko a obilí, Zvířátka a loupežníci a Pohádka o květušce.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Zdeněk Lukáš byl podobně jako Otmar Mácha, Luboš Fischer a Silvie Bodorová členem čtyřčlenné umělecké skupiny Quattro, tvořené čtyřmi skladateli na konci 20. století. Z Lukášova odkazu uslyšíme sonátu pro solovou violu z roku 1991. Existuje jednak nahrávka Karla Špiliny a jednak novější nahrávka Jitky Hosprové, tak tu teď pro vás máme.

Dozněla čtyřletá sonáta pro solovou violu od Zdeňka Lukáše. Jednotlivými částmi byly preludio, interludio, moto perpetuo a potom postludium F finale. Lukášovu sonátu z roku 1991 jsme poslouchali v nahrávce významné české violistky Jitky Hosprové.

Teď vybíráme z odkazu Francise Poulenca. Vážení posluchači, uslyšíme jeho duchovní skladbu pro sopránové solo, smíšený sbor a orchestr s názvem Sedm responsorií pro svatý týden. Díl z roku 1961, které má tři části, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota. Chlapecký soprán zpívá Alexandre Charpentier a s ním uslyšíme sbor Maîtresse de la Sainte-Chapelle a Petit Chanteur de Chaille. Sbormistři jsou Francis Bardot a Robert Tiro. Hraje Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France a řídí Georges Prêtre.

0: Posloucháte stanici D-dur. Dirigentem nahrávky, která teď byla ve vysílání na pořadu, byl Georges Prêtre. Hrál Nouvel Orchestre Philharmonique de Radio France. Zpívali sbory Maître de Saint-Chapelle a Petit Chanteur de Chaillot. A sopránové chlapecké solo zpíval Alexandre Charpentier. Poslouchali jsme 7 responsorí pro svatý týden od Francise Poulenca, dílo z roku 1961.
1: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
0: A teď před sebou, vážení posluchači, máme smyčcový kvartet G-moll, opus 10 Claude Debussyho. Dílo z první poloviny 90. let 19. století. Debussy svůj kvartet komponoval patrně v reakci na kvartet Césara Franka. Na svou dobu napsal skladbu ve formě i ve zvuku docela hodně moderní. Hraje smyčcové kvarteto Orfeus.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Začíná, milí posluchači, nedělní operní odpoledne, ve kterém uslyšíte operu Drama per musica ve třech dějstvích s titulem Artaxerxes, kterou složil Leonardo Vinci na italské libretto Pietra Metastasia. Je to poslední opera, kterou Vinci složil před svou smrtí a je také považována za jeho mistrovské dílo. Premiéru měla během karnevalové sezony 4. února 1730 v Teatro delle Dame v Římě. Vzhledem k tomu, že v 18. století byly ženy na operních jevištích v Římě zakázány, obsadili všechny ženské role v původní inscenaci kastráti. Ale v následných inscenacích v 18. století mimo Řím už zpívaly i ženy. Opera Artaxerxes se po Vinciho smrti udržela ještě nějakou dobu na scéně, ale pak upadla do zapomnění. První moderní obnovená verze Artaxerxe se konala v Lotrinské národní opeře v Nancy 2. listopadu 2012. V roli Artaxerxe se tehdy představil Filip Jarusky. Max Emanuel Cenčič zpíval roli Mandány, Juan Sancho byl Artabano, Franco Fagioli byl Arbáče, Valer Barna Sabadus zpíval roli Semiry a Yuri Miněnko byl Megabisse. Na počest obsazení dvou pohlaví muži při původní premiéře byla obnovená verze uvedena s čistě mužským obsazením, přičemž ženské postavy v opeře stvárnili kontratenoristé. Dnes je na programu nahrávka, která vznikla koncem září roku 2011 v komorním hudebním sále Německého rozhlasu v Kolíně nad Rýnem. O rok později vyšla na CD u EMI Records v licenci Virgin Classics. Operou vás bude provázet Rafael Brom. Libretto vzešlo z textu římského historika Justina, který příběh o Xerxovi a jeho synovi Artaxerxovi popisuje v první kapitole 3. knihy Dějin světa. Osoby a obsazení Vinciho opery Artaxerxes je následující. Artaxerxes, perský princ, později král, přítel Arbáčeho, zamilovaný do Semiry, zpívá Filip Jaruský, kontratenor. Mandana, sestra Artaxerxe, zamilovaná do Arbáčeho, Max Emanuel Cenčič, kontratenor. Artabano, prefekt královské gardy, otec Arbáčeho a Semiry, Daniel Bele, tenor. Arbáče, syn Artabána, bratr Semiry a přítel Artaxerxe, zamilovaný do Mandany, zpívá Franco Fagioli, kontratenor. Semira, sestra Arbáčeho, zamilovaná do prince Artaxerxa, Valer Barna Sabadus, kontratenor. Megabisse, generál královské armády, zamilovaný do Semiry, Jurij Miněnko, kontratenor. Dále zpívá sbor švýcarského rozhlasu a televize, hraje Concerto Köln, řídí Diego Fazolis. Tady je první jednání opery Artaxerxes, děj začíná v měsíční zahradě královského paláce. Tam se loučí Mandana, dcera krále Xerxe, a Arbáče, syn prefekta královské gardy, Artabána, kteří se milují a chtějí se vzít. Xerxes je ale proti jejich sňatku a vyžene Arbáčeho z paláce. Arbáče se vrátí a setkají se v noci v zahradě, kde se loučí. Mandana prosí Arbáčeho, aby na ní nezapomněl a vrací se do paláce. Když odejde, dorazí prefekt Artabáno s krvavým mečem. Jeho zuřivost nad Xerxovým zacházením s jeho synem a touha potom, aby se Arbáče stal králem, ho dovedli k vraždě. Přiznává čin Arbáčemu, vymění si svůj krvavý meč za jeho. Arbáče je zděšen kvůli své lásce k Mandaně a přátelství s královským synem Artaxerxem nad krutostí činu zavraždění Xerxe. Artaxerxes, králův syn, přichází se svými strážemi a obviní z vraždy svého staršího bratra Dária a přikáže Artabánovi, aby ho dal popravit. Později vyjadřuje obavy ze svého rozhodnutí, ale už je pozdě. Vstoupí generál perské armády Megabisse, uklidňuje Artaxerxe A tu se objeví Semira, Arbáčeho sestra. Artaxerxes jí vyzná lásku a odchází. Megabise jí řekne, že Xerxe byl zavražděn ve spánku a že viník je Dario. Semira vyjadřuje svůj šok a odmítá Megabise, který vyznává lásku, ale ten prohlásí, že bude bojovat, aby si ji získal. Mandana vyjadřuje svůj zármutek, zatímco Artaxerxes vyjadřuje svou vinu nad tím, že musel dát příkaz k popravě Daria. Semira vstoupí a prohlásí, že Dario krále nezabil, protože vrah utekl přes zahradu s čerstvou krví na meči. A Mandana si hned pomyslí, že vrahem musí být Arbáče. Ten je pak strážemi přiveden do paláce v řetězech. Prohlásí, že je nevinen, ale nedokáže svou nevinu prokázat. Artaxerxes nemá jinou možnost, než Arbáčeho prohlásit za vinného. Všichni se od něho odvracejí, ale Semira říká, že ho podpoří, pokud dokáže svou nevinu. Arbáče se poté obrátí na Megabise, ale i ten je k jeho situaci lhostejný a odchází. Nakonec se Arbáče obrátí na Mandanu a žádají, aby uvěřila v jeho nevinu, ale ta ho odmítne a prohlásí ho za svého nepřítele a odchází. Arbáče naříká nad svým osudem, ale kvůli lásce k otci se nedokáže ozvat. Tady je první jednání opery.

To bylo první jednání opery Artaxerxes od Leonarda Vinciho. Druhé dějství začíná rozhovorem Artaxerxe a Artabána o nedávných událostech a Artabáno tvrdí, že si Arbáče zaslouží zemřít za svůj zločin. Artaxerxes se však zdráhá dát svého přítele zabít a žádá Artabána, aby našel způsob, jak Arbáče ho zachránit. Poté, co Artaxerxes odejde, je Arbáče přiveden stráží, která nechá oba o samotě. Artabáno plánuje nechat Arbáče ho uprchnout, ale ten odmítá. Když mu pak jeho otec odhalí své plány zabít celou královskou rodinu a učinit Arbáčeho králem, je zděšen zradou svého otce a odmítá ho následovat a nechá se odvést stráží. Vstoupí Megabise a naléhá na urychlení plánu. Artabáno slibuje Megabisovi Semiřinu ruku, která vstoupí a je donucena, aby si proti své vůli vzala Megabise. Semira ho žádá, aby ji ušetřil sňatku, pokud ji skutečně miluje, ale Megabise odmítá, Semira pak prohlašuje, že nikdy nezíská její srdce. Vstoupí Mandana a promlouvá se Semirou. Mezitím Artaxerxes ve velké síni královské rady váhá s nástupem na trůn, protože se obává, že jeho neskušenost všechny zklame. Vstoupí Megabise a přivádí Mandanu a Semiru, která prosí o slitování pro Arbáčeho, ale Mandana trvá na tom, že pomsta musí být vykonána. Artaxerxes si není jistý, co má dělat, a svěřuje Artabánovi odpovědnost za soud nad jeho synem. Arbáče je předveden před soud v řetězech a je zděšen, když uvidí svého otce jako soudce. Rozhodne se mlčet, ale nadále trvá na své nevině a tak ho otec odsoudí. Mandana je zděšená a obvinuje Artabána z bezcitnosti. Semira je také zděšena, když vidí svého bratra odsouzeného k smrti a obviní Artaxerxe, že je tyran. Artaxerxes a Artabáno naříkají nad obviněními, která proti nim Semira a Mandana vznesli. Poté, co všichni odmítli,

odešli, Artabáno doufá, že si Arbáče nebude myslet, že se zachránil za cenu života svého syna. Začíná druhé jednání opery Artaxerxes.